But you need me. Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Novinka číslo 2, Limoncello a Lucenzo. Třetí novinka hitparády, Higher, Lance Savage.

0: Novinky z hitparády 107 Frýčka. Pokud byste pro ně chtěli zahlasovat, klikejte jako obvykle na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio. Na

ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Spoustu let se nám vědci snažili namluvit, že ze sacharidů konzumovaných po 18. hodině stloustneme. Nyní se ale zjistilo, že sacharidy vůbec neví, kolik je hodin.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

je Buddy Banger z Victoria Kern, Europa, 6 hodin 58 minut. Aktuální čas. Dobré ráno všem na 107 FM. Čtvrtek s datem 13. srpna, Roman s vámi opět až do 11. dopolední. Tak užívejte parádní poslech, dobrou náladu a ze studia vám tady posílám další hity. Edegard za chviličku, hrát bude Aztek, Pitbull a Gabry. A taky Gigi D'Agostino. L'amour toujours. Za pár chvíl koukneme, co nového v Brně, budeme gratulovat taky oslavencům nebo oslavenkyním, abych byl úplně přesný. Dneska opět ženy Alenky, Alenkám pošleme pozdrav za chvilku.

0: kamarád, be mine. 13,5 minuty po 7 hodině. Dobré ranko, jdeme gratulovat. Komu pak? Už jsem zmiňoval jméno Alena. Ano, Alenky dneska slaví. 105 093 najdeme v republice. V Brně 3856. Tak pokud máte ve vašem okolí nějakou Alenku, popřejte, udláte velkou radost. Velkou radost.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: My jdeme taky mrknout, co zajímavého přináší dnešní den. 13. srpen. Co zajímavého se událo v minulosti? Mrkneme například do roku 1775. Marie Terezie vydala nový robotní patent, ve kterém stanovila maximální délku roboty na 3 dny v týdnu. To by byla paráda. Roku 1898 na železniční trati Telč a Kostelec u Jihlavy byl zahájen pravidelný provoz pro veřejnost. Roku 1929 v pražském kině Lucerna se poprvé promítal zvukový film, americký film Loď komediantů. A roku 1939 na Baťově kanále, nebo kanálu, byla zahájena osobní doprava loděmi pro 35 pasažérů. A ještě mrkneme do roku 2009. Madonna, známá zpěvačka, opět navštívila Prahu, tentokrát se svojí show Stick and Sweet Tour. Na rozky slaví zpěvák, hudební skladatel a moderátor Michal Prokop, taky Aleš Hemský, reprezentant v ledním hokeji, nebo slovenská herečka Táňa Pauhofová. Gratulujem a posíláme Araše, Hedegarda, Ed Sheeran, tu bude za chvilku Alan Walker nebo Gigi D'Agostino.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Amor Toujours, Gigi D'Agostino, rok 1999, v 7.30 přesně. Pojďme mrknout, co je nového, přichází Katka a zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Jsou to zprávy, vítám vás. Tři odborníci z brněnské hvězdárny se včera kvůli částečnému zatmění slunce vznesli v horkovzdušném balonu. Svůj zážitek i pozorování jevu přenášeli živě na YouTube kanále. Postupně počet sledujících přesáhl 18 tisíc. Přistáli přibližně ve 20:30 kousek od Velké Bíteše. Do Česka přijde v příštích dnech více než 10 tisíc balení chybějícího léku na rakovinu prsu tamoxifen. Některá balení už jsou dostupná v lékárnách. Další dodávky jsou zajištěné i na podzim. Moskevský soud vydal zatykač na Conora Kennedyho, vnuka někdejšího amerického ministra spravedlnosti Roberta Kennedyho, a tedy prasynovce bývalého amerického prezidenta, protože bojoval na Ukrajině proti Rusku. Moskva po Kennedym vyhlásila mezinárodní pátrání. Americkému občanovi v případě dopadení hrozí v Rusku až 10 let vězení. Česká plavkyně Barbora Sémanová bude dnes na mistrovství Evropy v Paříži útočit na třetí zlato na trati 200 metrů volný způsob. Obhajkyně titulu z předloňského šampionátu v Bělehradu byla včera nejrychlejší v rozplavbách i v semifinále.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Pojďme omrknout, jak vypadá aktuálně doprava. Pozor, si dávejte na D52 na 18 km. Je to od Brna na Pohořelice. Tady je na krajnici nepojízdná dodávka. Na dálnici D1 je to zase sjezdem na Ostrovačice na 179. kilometru. Od Prahy na Brno v levém pruhu se srazilo osobní auto s dodávkou. Zdržení bude narůstat, tak na to dávejte pozor. Koukneme taky na ten aktuální provoz. Už nám to začíná houstnout v centru města Brna. Dávejte majzla. A na dálnici, jak by smet, od Prahy na Brno 182. už i ten 179. kilometr. Tak tady se obrňte trpělivostí. Já vám přeju šťastnou cestu. Kdyby cokoliv, volejte nebo použijte naši aplikaci, tam je to na pár kliků.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: A jak to vidí meteorologové s počasím, teplota po ránu opět chladno. Ano, bylo kolem 13-14 stupňů. Aktuálně teď v centru města Brna už měříme 18 stupňů a odpolední maxima 28 až 31.
5: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. LK Clean Brno @gmail.com

0: něco nového v Brně.
1: Tohle byla Alessandra, my jdeme do Brna mrknout. Přátelé, zase se dostaneme do knihy rekordů. A to díky dvoum namakaným chlapákům. Ano, mimořádný a vytrvalostní výkon předvedli v Brně Michal Berganič a Jan Kučera. Na veslařském trenažeru Concept 2 se během rekordního pokusu střídali nepřetržitě 24 hodin a společně překonali vzdálenost 331 km 54 metrů. Výkon se uskutečnil v prostorách CrossFit Medmen Brno a bude zapsán do příštího vydání České knihy rekordů. Ano, na veslařském trenažeru za 24 hodin více jak 331 kilometrů. To je mazec. Tak chlapi, zdravíme a díky za takovou hezkou reprezentaci. Flowrida, za chvilku Ava Max, bude tu Blaster Jacks a High Tech.
0: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
2: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září. Na brněnském výstavišti v pavilonu P.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úkryt kanceláří. Jak to u vás funguje?
2: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
1: A mytí oken?
2: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
3: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
4: Free Radio 107 FM.

0: čtvrtek, sej. 7 hodin 52 minut, kam se dá vyrazit. Fríčko má pro vás pár tipů.
1: Free Radio, kam vyrazit? Zrod bílé paní Svojanovské vás čeká na hradě Svojanov tento pátek a sobotu. Ve večerních prohlídkách se přenesete do doby renesance, navštívíte tajemná zákoutí hradu a odhalíte pohnuté osudy hradních obyvatel. Kdo je bílá paní a jaký byl její strašlivý osud, vše se dozvíte už v pátek a sobotu na hradě Svojanov. Více informací na www.svojanov.cz.
0: Za chvilku Kesha, novinková Origami, M.O. Keep Moving, anebo Headway. Krásný čtvrtek s datem 13. srpna, s vámi Roman Koloděj, až do 11. Tak užívejte dobrou náladu, zítra už je pátek. Taky tady mám pro vás jednu skvělou pozvánku, kdo by si chtěl zabruslit v centru města Brna na inlinech hudebním doprovodem Free Radia 107 FM. Tak dobře poslouchejte, za chvilku se dozvíte kdy, kde, co a jak.
1: Free Radio 107 FM.

0: rádia.
1: A jak to vypadá s tou dopravou, jdeme to mrknout. Dlouhá kolona, 182. kilometr dálnice D1 od Prahy na Brno, dávejte pozor, kolona kamionů v pravém pruhu. A na 179. kilometru máme nahlášenou dopravní nehodu osobního vozidla s dodávkou. Kvůli tomu se nám to tady taky mírně štosuje. Koukám někde od 177. kilometru, očekávejte taky zdržení kvůli té bouračce. Další problémy. D52, 18. kilometr od Brna na Pohořelice, je tady nepojízdná dodávka. No a koukneme ještě na Vyškovsku, Vážany nad Litavou, došlo tady k dopravní nehodě motorky, na místě záchranáři. Jezděte opatrně. Šťastnou cestu, kdyby něco, zavolejte nebo použijte naši aplikaci. Díky.
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: Venku krásných 19 stupňů. Odpoledne půjdou teploty k 30. Zítra. Dneska očekáváme teploty 28 až 31 stupňů Celsia. Pátek potom 30 až 33. Sobota, neděle zase budeme atakovat 35. No a pak asi nějaké bouřky a přehánky z neděle na pondělí. V pondělí tady vidíme maximální denní teploty mezi 22 až 24 stupni.
0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Lučenco.

0: MO, keep moving. 13 minut po 8. Přátelé, nachystejte kolobrndy, kolečkáče, longboardy, prostě všechno, na čem rádi jezdíte. Zítra další jízda Brnem. Free Radio, co nového v Brně? Ano, je to tady, už zítra. 19.30 je sraz. Ať je dostatek času na to se tak nějak seskládat do nějakého štrůdlu, který pak vyrazí. Ve 20 se vyráží odkud? To je důležité. Parkoviště u restaurace Terasa na Hněvkovského ulici, je to naproti Lidlu. Na to dávejte pozor, v Komárově. A pojede se nádherná trasa. Za doprovodu, hudebního doprovodu Fríčko tam bude s váma. Už tento pátek, 14. srpna, 19 hodin a 30 minut, ještě jednou opakuji. Parkoviště u restaurace Terasa na Hněvkovského ulici naproti Lidlu. Další, tentokrát srpnová jízda Brnem.
1: Free Radio, Free Brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Mother's Law, tohle je Head Away. Legendární hit z roku 1992 na Free Radio 107 FM jako zpátečka. Co si dáme dál? No čerstvé zprávy, ať máme přehled, co je nového. Za chvilku koukneme společně na dopravu a na počasí. Tak jdem na to.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Přeji hezký čtvrtek. Odborníci ze zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vysadili 4 záhony s rostlinami, které běžně rostou ve volné přírodě v Lednici na Břeclavsku. Cílem je nejen ukázat, jaké druhy rostlin v okolí rostou, ale také zjistit, jak se tyto druhy rostlin mohou uplatnit v okrasném zahradnictví. Stát dnes v rámci přípravy na podzimní komunální volby otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady, která loni při sněmovních volbách kolabovala. Do veřejného zátěžového testu, který připravila Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra, se lidé mohou zapojit ve 13 hodin. Podle úřadu by bylo ideální, kdyby jich bylo kolem 40 tisíc, což je předpokládaná účast uživatelů e-dokladu při říjnových volbách. Nad Českou republikou bylo včera večer možné pozorovat velmi výrazné částečné zatmění slunce. Ojedinělý vesmírný jev provázel jasné počasí i mimořádný zájem veřejnosti. Další tak výrazné částečné zatmění nastane za bezmála 50 let, tedy v roce 2075. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu se dnes představí i 2 české medailové naděje. Boj o postup do finále běhu na 400 metrů čeká halovou mistryni světa Lourdes Glory Manuel. V kvalifikaci oštěpařů nastoupí obhajce zlata Jakub Vadlej.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdem taky omrknout, jak to vypadá na silnicích, kde máme problémy. Kdybyste o čemkoliv věděli, tak nám zavolejte. Štefánikova křižovatka Kutlářská. Tady je odstavený osobní vozidlo. Provoz je tady omezen. Dávejte na to pozor. Na dálnici D1 na 184. kilometru od Prahy na Brno jsou záchranné složky u dopravní nehody 3 osobních aut. Levý pruh je neprůjezdný. S kolonou počítejte od 179. kilometru. Ještě jdeme kouknout nejenom to, že na 184. je problém, i na 179. kilometru od Prahy na Brno v levém pruhu havárka osobního auta a dodávky. Předpokládám, že kolona bude narůstat. Bude velmi dlouhá. Očekávám tady teďka změnu barevnosti. Vidím to v rudých barvách. Ano, mezi tím 178. kilometrem dávej to opravdu velký pozor. Je tady dlouhá kolona až do Brna. Co se týče centra města Brna, hustý provoz je aktuálně na Hlinkách. Poříčí, Vídeňská, Zvonařka, Dornych, tady taky postojíte. Na Milady Horákové je nahlášena kolona i kolem Moravského náměstí a na Kolišti. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Brně aktuálně 20 stupňů, odpolední maxima 28 až 31.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Po cestě v taxíku se obrátí cestující na pana taxikáře s prosbou o pomoc a povídá: prosím vás, ženská je mě nevěrná, potřebu, abyste šel se mnou domů a dosvědčil její nevěru. Určitě tam bude mít chlapa. Dohodnou se na ceně za tuto službu a vyrazí domů. Když doma v ložnici muž odkryje deku, opravdu je tam ukryt vedle ženy cizí chlap. Manžel vytáhne pistoli, namíří na něj a manželka začne zoufale křičet: Pepo, Pepo, nestřílej, to on koupil náš Mercedes. To on nám zaplatil dovolenou v Karibiku a to on přispívá při tvém platu na chod naší domácnosti. Pepo, prosím tě, nestřílej. Manžel smutně sklopí zbraň, podívá se na pana taxikáře a zeptá se ho: Co vy byste dělal? No tak to já bych si toho pána přikryl, aby se mi nenachladil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Hlavně oblíbená záležitost Fisher a Rain na Free Radio 107 FM. Už jenom to, jak se jí daří v hitparádě, na to se koukneme už za chviličku, teď ale je důležité omrknout čerstvé kino novinky. Janča Hubová nachystaná, pojďme se podívat, na co doporučuje vyrazit do kina. Free Radio,
1: novinky v kinech. V kinech je právě teď velkoryse hodnocená česká komedie s názvem 6 gramů. Na lyžařském výcviku je u studentů na pokoji nalezen pytlík s bílým práškem. Ten postupně svede dohromady čtveřici otců, kteří by se za normálních okolností nikdy nepotkali. Divadelní herec, finanční poradce, realitní makléř s politickými ambicemi a měšťák tak zažijí odpoledne, které se rychle vymkne kontrole. Ředitelka školy si je předvolá, aby zjistila, kdo za to může. Podle ukázek to vypadá skvěle a pokud se ptáte, na jaké otce se můžete těšit, tak na Ondřeje Vetchého, Martina Pechláta, Davida Novotného a Jiřího Mádla v komedii 6 gramů.
2: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
6: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
5: Objevte zapomenuté životy a místa.
6: Více informací na štetl.cz.
7: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
8: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
9: Datart pořádá Maxi Výprodej.
10: Cože? Maxi Výprodej?
9: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
12: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
13: Free Radio 107 FM.

0: Alabama Girl, Gwen Stefani a rok 2005, 8:57, to je přesný čas, seřiďme kukačky, no a za chvilku vyrazíme mrknout, co řešili strážníci městské policie Brno, startuje nám hodinka plná krimi zpráv, těšte se na to. Muzika nachystaná, Mikola z Hard to be Handled. Rád bude taky Griffin. A co třeba Chemical Brothers? Skvělá vzpomínková záležitost tady u nás na Frýčku. Hezké ranko, za chvilku dopoledne a během dopoledne krimi zprávy a po krimi zprávách budeme soutěžit. Čeká nás tajemný film.
1: Free Radio 107 FM.

0: Sheeran, Shivers. 9:05, jdeme omrknout dopravu.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: Problémy jsou na D1, tam se dostaneme. Koukneme na doustí 13. kilometr, je to od Vyškova na Brno, dávejte pozor, nepojízdné osobní auto odstavené u krajnice. Na dálnici D1 184. od Prahy na Brno. Zasahují tedy záchranné složky u dopravní nehody 3 osobních aut. Levý pruh neprůjezdný, kolona má minimálně 6,5 kilometru. Dále pak na dálnici D1 za sjezdem na Ostrovačice na 179. od Prahy na Brno opět. V levém pruhu havárka osobáku s dodávkou. To moc k plynulosti nepřidá. Raději se vyhněte D1, pokud to jde. D52, 18. kilometr od Brna na Pohořelice, tady je nepojízdná dodávka. A ještě mrkneme do centra města Brna, jak to vypadá aktuálně s provozem. Zdržení očekávejte na kolišti na Cejlu, taky koukám Trnita, Moravské náměstí, Milady Horákové, tady postojíte na Nových Sadech, Poříčí, Vídeňská, taky hlásí drobnou kolonu. No a vidím ještě na ulici Polní, Dornich a na Trníte, tady postojíte pár minutek. Šťastnou cestu, kdyby něco, zavolejte.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Nám teplota poskočila, aktuálně venku měříme 22 stupňů, odpoledne 28 až 31.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Offenbach, Need You The Most na Free Radio 107 FM. Krimi zprávy připravené, pojďme se podívat za mluvčím Jakubem Ghanemem.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká
2: linka. Dobré dopoledne posluchačům do studia Free Radio. Lidé mířící na procházky kolem zahrádkářské kolonie mezi Jehnicemi a Ořešínem potkávali včera dopoledne zatoulanou kozu. Volajícímu na linku 156 připadala pohublá a pohybovala se podle něj malátně a zmateně. Strážníkům muž velmi pomohl určením přesného místa a hlídka ze zdejší služebny potom bez potíží chytila. Kozel opravdu působil vyčerpaně a dehydrovaně, nedá se tedy vyloučit, že bez přístupu k vodě pobíhal po venku delší dobu. Strážník odchytové služby zvíře naložil do klimatizovaného služebního vozu a dočasně převezl do útulku městské policie. Tam se pracovnice přesvědčili, že je kozlík velmi krotký a přítulný. Na přítomnost lidí byl očividně zvyklý a na pokyny reagoval téměř jako dobře vycvičený pes. Poskytli mu potřebnou péči a zajistili dostatek vody, postupně se zotavil a nyní jsou zaměstnanci našeho útulku v kontaktu s jeho možným majitelem. Přeji pěkný den a příjemný poslech Free Radio.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
3: Nastraž uši, tahle novinka si za...

0: Dale Lorín, Euphoria, 18 minut po 9, další krimi. Pojďme se podívat, co řešili brněnští kriminalisté. Na telefonu připravená paní Petra Hrůzová.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Krásné dobré ráno. Policisté na tísňové lince přijali oznámení o nebezpečném chování posádky osobního vozidla, které jelo po dálnici D2. Podle oznamovatele měl spolujezdec sedící za řidičem vystrkovat z okénka předmět připomínající střelnou zbraň a mířit jim na vozidla, která předjížděli. Operační důstojník ihned předal získané informace hlídkám v terénu. Policistům se během krátké doby podařilo vozidlo i z osádku dohledat na jedné z benzínových čerpacích stanic. Ve voze cestovala trojice mladých lidí. 20-letý muž, který měl celé jednání na svědomí, skončil v rukou policistů. Svůj čin přitom zlehčoval. Policistům uvedl, že mu přišlo velmi vtipné a zábavné vytáhnout zbraň z okénka a mířit s ní ven. To, že kolem něj na dálnici projížděla další auta, si nevšiml. Policisté muži plynovou zbraň odebrali a jeho nezodpovědné jednání nezůstane bez následků. Přeji hezký den a naslyšenou příště.

0: Go, Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, rok 1999, na Fríčku 9.30 a čas na zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Jsou tu zprávy, vítám vás. Tři odborníci z brněnské hvězdárny se včera kvůli částečnému zatmění slunce vznesli v horkovzdušném balonu. Svůj zážitek i pozorování jevu přenášeli živě na YouTube kanále. Postupně počet sledujících přesáhl 18 tisíc. Přistáli přibližně ve 20:30 kousek od Velké Bíteše. Do Česka přijde v příštích dnech více než 10 tisíc balení chybějícího léku na rakovinu prsu tamoxifen. Některá balení už jsou dostupná v lékárnách. Další dodávky jsou zajištěné i na podzim. Moskevský soud vydal zatykač na Conora Kennedyho, vnuka někdejšího amerického ministra spravedlnosti Roberta Kennedyho, a tedy prasynovce bývalého amerického prezidenta, protože bojoval na Ukrajině proti Rusku. Moskva po Kennedym vyhlásila mezinárodní pátrání. Americkému občanovi v případě dopadení hrozí v Rusku až 10 let vězení. Česká plavkyně Barbora Sémanová bude dnes na mistrovství Evropy v Paříži útočit na třetí zlato na trati 200 metrů volný způsob. Obhajkyně titulu z předloňského šampionátu v Bělehradu byla včera nejrychlejší v rozplavbách i v semifinále.
3: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Omrknout dopravu. Jak to vypadá aktuálně? Máme tu problémy stále na dálnici D1. Na Brněnsku mezi Rosicemi a Neslovicemi, tady vidím v Tetčicích, došlo ke srážce osobního auta a domíchávače. Velmi opatrně při průjezdu. Na D1 213 km od Vyškova na Brno, dávejte pozor, je tady nepojízdný osobák odstavený Ukrajince. A teď jdeme na tu D1. 184 km od Prahy na Brno. Jsou tady stále záchranáři u dopravní nehody 3 osobních vozidel. Levý pruh neprůjezdný. Na D1 dále za sjezdem na Ostrovačice, tentokrát 179. směrem na Brno od Prahy. V levém pruhu další havárka, osobák a dodávka. Na místě jsou policisté. Jezděte opatrně a kdyby cokoliv, volejte.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Meteorologové hlásí teploty pro dnešek maxima 28 až 31 stupňů Celsia. Venku právě teď krásných 22. Zítra teploty budou vyšší 30 až 33 stupňů. O víkendu až 35.
5: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. LK Clean Brno @gmail.com

0: cokoliv vydají Italo Brothers, to stojí vždycky za to. Loud and Wild. Za námi na Free Radio 9 hodin 39,5 minuty. Meladit tajemný film. Za chvilku vám prozradím první nápovědu, už je to nachystaný, připravený. Do té doby David Guetta, Ava Max, bude tu Bassjackers a taky skvělá zpátečka z roku 1994. Ein, zwei, Polizei. Počkejte si na ní. Hlavně, ať vás žádný policajt nezastaví. Respektive, ať když už proběhne nějaká klasická kontrola, ať je všechno v pořádku, tak jak má být. Šťastnou cestu všem řidičům, ti z vás, co nás posloucháte třeba někde v kanceláři, venku, prostě kdekoliv. Tak zdravíme všechny tady od nás ze studia a zdravíme taky Aleny. Alenka dneska slaví svátek, tak pokud nějakou máte ve vašem okolí, rozhodně popřejte.
1: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show. Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Zívenacht, Gutenacht. Tohle byl Modo 954, desátá se blíží, za chviličku tajemný film. Prozradím vám první nápovědu a tím to odstartujeme. Taky vás navnadím, co dnes budeme nadělovat. Mám tu pro vás opět voucher za 300, který můžete využít na Pizza Bombastiku. Pizza Bombastika, tu najdete 5x v Brně, tam si dáte nějakou dobrou mňamku. Za 3 kilča. To se vyplatí. A stačí k tomu jediné. Uhodnout tajemný film a ve správný okamžik jako první zavolat sem k nám do studia. K tomu Scooter. Ale rád budou taky Elevator Boys, novinka, nebo Aquagen. A s vámi Roman. Ještě hoďku, užívejte.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek. Mr. Worldwide.

Je to tady Elevator Boys a my jdeme na nápovědu číslo jedna z tajemného filmu. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak, dneska si dáme akčňáček. Sci-fi, akční, dobrodružný thriller, který pochází z Ameriky. A tenhle ten film byl natočen, přátelé, v roce 1996. Tohle je první nápověda. Za chvilku budeme přidávat další. Budou celkem čtyři. Free Radio. Free Radio.

Norman, Needon Evans. 12 minut po 10. dopolední a jdeme na nápovědu číslo 2 z tajemného filmu. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak přátelé, pojďme se podívat, co vám prozradím. Můžu vám říct, že do kina jsme na tento snímek mohli vyrazit poprvé 10. října roku 1996. Promítal se u nás. Náklady na výrobu tohoto filmu byly zhruba 75 milionů amerických dolarů. Jenomže tenhle ten film se stal neskutečným trhákem a můžu vám říct, že celosvětově vydělal, a takovouhle částku jsem teda fakt nečekal, na to, že je to film z 90. že jo, 96. Tento film celosvětově vydělal 817,4 milionů. Neuvěřitelné. Neuvěřitelná věc. Dokonce kvůli úspěchu tohoto filmu Steven Spielberg odložil svoji plánovanou adaptaci Války světů. Nakonec ji natočil v roce 2005. I pan Spielberg se uklonil před tvůrci filmu, který dnes my hledáme jako tajemný. Pokračujem. Za chvilku dáme nápovědu číslo 3. Teď Cyril, hrát bude Scooter, No Rewind, taky BB Rex a Aquagen. Tohle všechno uslyšíte. Roman Koloděj, Roman Koloděj, Free Radio.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Nápověda číslo 3. Jdeme na ocenění. Není divu, že to byl trhák, protože tento film byl oceněn, přátelé, v prvé řadě. Udělování cen Academy Awards v roce 1997, nejlepší vizuální efekty, vítězství. Dokonce u nás tenhle ten snímek získal v roce 1996 údajně Českého lva, což je docela zvláštní. Amanda Awards, nejlepší zahraniční film, vítězství, nejlepší sci-fi, Saturn Awards, tady vidím, nejlepší režie a nejlepší speciální vizuální efekty. Na tom to stojí. V té době, rok 1996, nikdo neznal takový efekty, které jsme mohli vidět v tomto filmu. Počítačový. Pecka. Tak, myslím si, že by mohlo stačit. 3 nápovědy jsem prozradil. 4. tu si dáme po zprávách. Ještě jako bonus vám můžu říct, že tento snímek má na svém kontě 75% hodnocení. Parostelar, BB Rexa Aquagen. A za chvilku budeme nadělovat poukázku v hodnotě 300 Kč na pizza Bombastika, kterou najdete 5x v Brně.

0: Jo, Aquagen, Millennium a rok 2002, Hard to Say, I'm Sorry. 10.30, pojďme na zprávy, mrkneme opět i na dopravu, počasí, všechno tady máme nachystaný. No a pak poslední nápověda z tajemného filmu.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Přeji pěkný den. Výběrové řízení na zhotovitele další etapy protipovodňových opatření v Brně by mohlo začít v září. Etapa Trnitá zahrnuje proměnu nábřeží Svratky i Svitavy. Stavba naváže na loni dokončená opatření v úseku od Riviéry přes Poříčí k železničnímu viaduktu. Po dokončení získá město přírodě blízká protipovodňová opatření, která ochrání před stoletou vodou. Pacientky s rakovinou prsu by se již brzy měly dočkat snadnější dostupnosti léku tamoxifen, ke kterému se v posledních měsících dostávaly jen těžko. Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že v nejbližších dnech do Česka dorazí více než 10 000 balení přípravku. Další dodávky přijdou i na podzim. Časovanou bombou v Ceutě je momentálně tuberkulóza a svrap, důrazně varují lékaři. Ve zhruba 80 tisícovém městě nadále zůstává podle odhadů mezi 6 až 11 tisíci migranty. Mnozí trpí jak tuberkulózou, tak dalšími chorobami, které se mezi nimi šíří vzhledem k nedostatečné hygieně a přelidnění. Basketbalista David Jelínek zamíří po sezóně v Brně opět na zahraniční angažmá. 35-letý bývalý reprezentant bude hrát druhou italskou ligu v dresu Virtusu GVM Řím 1960.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout, jak vypadá aktuálně doprava, kde máme komplikace. Stále D1, 194. kilometr. Tady vidím z Brna na Vyškov. Střetlo se tady osobní auto s nákladním. Vidím ještě Jemelkova křižovatka Bosonožská, tady bourala dvě osobní vozidla. Mrkneme ještě mezi Rosicemi a Neslovicemi. V Tečicích došlo tady ke srážce osobního auta a domíchávače. Na D1 213. kilometr od Vyškova na Brno je tady nepojízdný auto a stále pozor, 179. kilometr od Prahy na Brno v levém pruhu havárka osobního vozidla a dodávky. Já vám přeju šťastnou cestu, kdyby něco, volejte nebo vemte do ruky telefon a přes naši apku na pár kliků nám můžete poslat zprávu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Meteorologové slibují pro dnešní den teploty 28 až 31 stupňů Celsia. Aktuálně venku měříme už krásný 24. Slunečno bude do neděle, v neděli přijdou asi k večeru, potom bouřky. V pondělí mají teploty klesnout na 22 až 24.

0: film. Tajemný film. Na Fírádiu.
1: Je tu poslední nápověda z tajemného filmu. Přátelé, jdem se podívat na hlavní roli. Ačkoliv hlavní role mužská se v tomto snímku objeví až po 22. minutě, tak já vám ještě ze zákulisí můžu prozradit, že první volbou do hlavní role zvažovali tvůrci Toma Cruise, osloven byl i Keanu Reeves, Johnny Depp, Jean-Claude Van Damme anebo William Baldwin. Roli nakonec dostal Will Smith, kterého tento film katapultoval mezi hollywoodské superhvězdy. Will Smith, hlavní role. Vedle něj samozřejmě spoustu dalších herců, jako třeba Bill Pullman a spoustu dalších. Tak, stačilo?
0: Tajemný film.
1: Signál se objevil právě teď a když zavoláte na 790 107 107, sem k nám do studia, prozradíte ten správný název toho dnešního tajemného filmu, tak můžete vyhrát poukázku v hodnotě 300 korun na konzumaci. Pizza bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně. Dám vám ještě pár vteřin.
2: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Freeradia. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Freeradia.
0: Tajemný film. Tajemný film. Na Freeradiu.
1: Tak, zdravíme Roberta na telefonu. Robe, čau, ahoj.
3: Čau, ahoj.
1: Jak to jde dneska? Čtvrtek, před námi pátek, dobrý?
3: Čtvrtek, malý pátek, pohodička.
1: Pohodička. V práci předpokládám seš někde.
3: Přesně tak.
1: Tak jsem rád, že u práce posloucháš, Fríčko. Teď máš velkou šanci získat skvělou poukázku na pizza bombastika. Pětkrát v Brně najdeš, když mi prozradíš, jaký jsme to dneska hledali tajemný film. Co to bylo?
3: Myslím si, že to byl Den nezávislosti.
1: Den nezávislosti. No. A máš pravdu. A moc gratuluju. Je to tvoje.
3: Super, moc krát, díky.
1: Nemáš zač. A mimo jiné, Den nezávislosti dneska dávají v Telce. Tak dneska jsem se nechal inspirovat právě televizním programem. Tak jo. Roberte, měj se krásně, vydrž na telefonu, nepokládej, prosím, domluvíme co a jak. No a přátelé, vy ostatní, dobře poslouchejte, protože tuhle tu výhru tu budeme mít i zítra, protože i zítra bude co? No, tajemný film.
4: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úkryt kanceláří. Jak to u vás funguje?
5: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
4: A mytí oken?
5: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
6: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
7: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Přesně tak. Nakupte v Mebelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mebelix. Buďte in.
10: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
11: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
10: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
12: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
13: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
14: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
15: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Díky vám, rád.
1: Jo.
0: Ahoj, čau.
1: Nazdar, nazdar.
0: 10 hodin 56 minut, tohle byla Ingrid Tours for Two. Zpátečka do roku 2001.
1: Co jsi dělal v roce 2001?
0: Ty bláho.
1: No?
0: No, to je hezká. Já ani nevím, kolik mě bylo.
1: 15.
0: Tak to už jsem hrával, to už jsem hrával po diskotékách.
1: Nevidíš
0: to. 15 let. A ty jsi dělala co? To
1: by bylo, já to by jsem bylo, ještě tahala kačera.
0: To by bylo 14.
1: No jo.
0: Ty jsi na ty diskotéky začínala chodit a nadávala, co to tam hraje za blbce.
1: No, asi tak.
0: Dobře. Přátelé, za chvilku 11. Za chvilku střídačka, mrkneme ještě, kam se dá vyrazit. Máme pro vás pár tipů.
2: Free Radio. Kam vyrazit? Zrod bílé paní Svojanovské vás čeká na hradě Svojanov tento pátek a sobotu. Ve večerních prohlídkách se přenesete do doby renesance, navštívíte tajemná zákoutí hradu a odhalíte pohnuté osudy hradních obyvatel. Kdo je bílá paní a jaký byl její strašlivý osud? Vše se dozvíte už v pátek a sobotu na hradě Svojanov. Více informací na www.svojanov.cz.
0: Za 2:11 podíváme se na muziku, co nás čeká. Aquagen, novinkový There's a Star. Dát bude Galantis. A k tomu letnímu počasí, který se nám zase vrací. Teploty kolem dneska 31, maximálně 28 až 31, ale zítra zase 33. Sobotu i 35.
1: Ideální vyrazit k vodě, nějaká grilovačka. Já to úplně vidím jako v jasných barvách.
0: Její.
1: Tak to je moje představa, uvidíme, jaká bude realita.
0: Budu muset něco asi ogrilovat, jo? Přátelé, mějte se nádherně, zítra se budu těšit zase v 7 ráno.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek. Jako pas. Raise back your butt. Right there, well. Around the world.

frekvenci na Free Radio po 11. S vámi v tuhle chvíli už já, Peťa Hlávková, ale nemají dneska svátek, přejeme všechno nejlepší. Startují nám celebrity, tak za chvíli koukneme za Carlosem Vémolou, ten se s tím totiž včera vůbec nepáral a své ještě stále ženě nechal odsáhnout auto. Tak víc za chvíli. Free Radio. Hudební

0: show na Fíradio.
1: Nejdřív se zdálo, že navzdory vleklé a hluboké krizi se manželé Vémolovi rozešli víceméně v klidu. Carlos se ve svém podcastu dokonce dušoval, že se o penězích dohodli jako dva dospělí lidé, no pak ale Lele z čista jasna sebral auto i s věcmi, no ona se psychicky zhroutila. V autě měla autosedačky, kočárek. Carlos se s tím teda nemaže a čím budou jezdit jeho děti, je mu asi jedno. Teď už Aquagen na Fíradio.
0: Fíradio. Fíradio. Fíradio. 107 FM.

0: fríčko právě doznívají a my jdeme na další muziku. Za chvíli už energická Sherloy. Také si dáme BB Rexo společně s Faithless. Budou tu i Geoda Silva za chvíli zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
3: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
2: Objevte zapomenuté životy a místa.
3: Více informací na štetl.cz.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Přeji pěkný čtvrtek. Okolí řeky Svitavy v Brně v sobotu ožije díky 12. ročníku festivalu Na nábřeží. Nabídne koncerty, divadelní představení, komentované prohlídky, výtvarné a rodinné aktivity, projížďky historickým parním vlakem i program přímo na hladině řeky. Cílem festivalu je ukázat Svitavu nejen jako přírodní osu města, ale také jako místo setkávání kultury, historie, sportu a sousedského života. Od středy 5. srpna platí v celé Evropské unii, a tedy i v Česku, stopka pro ukrajinské muže v bojeschopném věku. Ti musí prokázat, že v rodné zemi splnili své vojenské povinnosti a mohli vycestovat ze země, jinak u nás nedostanou dočasnou ochranu. Přestože nové pravidlo platí jen krátce, ministerstvo vnitra už kvůli němu v desítkách případů ochranu neudělilo. Dramatickou noc mají za sebou záchranáři na chorvatském pobřeží. Z Velebického kanálu zachránili dva Čechy, které během bouře odneslo moře na paddleboardu. Ve stejné oblasti se do problémů dostala také čtveřice mladých Portugalců na nafukovacím člunu. Dva se podařilo najít živé. Po dalších dvou pokračuje rozsáhlé pátrání. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi se brzy po smrti otce vrátil na trávník. Ve včerejším utkání Miami proti Leonu šel na hřiště jako střídající hráč na začátku druhého poločasu a dočkal se obrovského aplausu diváků.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Komplikace jsou hlášeny zde jedničky, konkrétně na kilometru 196 se nám srazilo osobní auto s nákladním, je to ve směru na Prahu a opravdu v místě houstne velmi provoz. Houstne nám i dálnice D2, postojte se zhruba od úrovně Rebešovic ve směru na Brno. Tady také počítejte s kolonou, no a pozor si dávejte i v Brně Jemelkově ulici na křižovatce s Bosonožskou, tady bourala dvě osobní auta.
4: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 24 stupňů aktuálně v centru města Brna. Po celý den nám bude svítit sluníčko a nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat na 28 stupních. Zítra denní maxima kolem 30. Teď už Sherloy.

0: it sound like a helicopter?
1: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
2: Slečno, dobrý večer. Smím vás doprovodit domů? Je mi to líto, jsem vdaná. No já jsem taky ženatý. A taky je mi to líto.
1: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Rádio. Prázdná pláž, sluneční třpit, průzračné vlny a jednoduchá, leč zásadní otázka. Vezmeš si mě? Brazilská supermodelka Alessandra Ambrosio po 2 letech vztahu s australským návrhářem šperků konečně řekla své ano. Tak a tím láska jenom kvete.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září. Na brněnském výstavišti v pavilonu P.
2: Free Radio 107.

0: Sokol on Me z roku 2004 na Free Radio a my už pokračujeme další aktuálnější muzikou. Dáme si pořádný dramík od Olivera Tree. Také 365 dní od Bacila z Rugby a Nicole. A k vašim uším zamíří spojení Kygo a Ava Max.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Cyril Ragby a Nekolu na Free Radio. Další protipovodňová opatření se budou řešit v Brně už v září, alespoň to uvedl brněnský magistrát. A o jaká opatření půjde, tak to se dozvíte za pár okamžiků. Teď ale přehled novinek.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Lučenzo.

0: Výběrové řízení na zhotovitele další etapy protipovodňových opatření v Brně by mohlo začít v září, alespoň to sdělil mluvčí magistrátu Filip Ponuchálek. Etapa Trnitá zahrnuje proměnu nábřeží Svratky i Svitavy. Součástí této etapy je i povodňový park, který místo, které by běžně sloužilo k rekreaci. Zatímco v době v záplav by se tam mohla rozlít voda, aby níž by způsobila větší škody. Má vzniknout místo nedokončené železniční polikliniky ve Štířicích, kterou dělníci na začátku letošního roku zbourali. A stavba naváže na loni dokončená opatření v úseku od Riviery přes Poříčí k železničnímu viaduktu. Projekt za 1,5 miliardy korun bez daně trval 3,5 roku a dokončení se několikrát posouvalo. Teď už Sigma na Free Radio, za chvíli zprávy.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: D'Agostino na Free Radio a my už jdeme na další muziku. Jaká že bude? Těší se na vás Calvin Harris. Zazní Jackson a Rafaela Cara. Nebude ta ora, teď už ale zprávy, se kterými přichází Míša.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Přeji hezký den. Policisté prošetřují pondělní jízdu dvojice lidí na zadní části osobního vlaku v Rajhradu na Brněnsku jako přestupek proti zákonu o drahách. Náhodou je natočil fanoušek železnice. Jde o takzvaný train surfing. V posledních letech se objevuje mezi mladými i jako výzva na sociálních sítích. Za porušení zákona hrozí pachatelům pokuta 10 000 korun. Podobné jednání navíc může dopadnout tragicky. Letní radovánky se pomalu blíží ke konci a po výletnících v přírodě bohužel často zůstane i to, co do ní nepatří. Třeba zapomenuté petky u rybníka, igelitové sáčky na cyklostezkách nebo plechovky v lesích i městských parcích. Český svaz ochránců přírody otevřel registraci organizátorů podzimních úklidů kampaně Ukliďme svět. Termín připadá na 18. až 20. září. Zapojit se mohou jednotlivci, školy, spolky, firmy i obce, které chtějí společně pomoci přírodě a svému okolí. V Rumunsku dnes ráno začali odstavovat i druhý reaktor jaderné elektrárny Černavoda. Důvodem je nízká hladina vody v Dunaji kvůli dlouhodobému suchu. První ze dvou funkčních reaktorů této elektrárny, která dodává asi pětinu místní spotřeby elektřiny, byl odstaven už 28. července. Beachvolejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy porazily na mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách Litevky Moniku Pavlikiene a Aine Raupeilité 21-15, 21-16 a po druhé výhře postoupili přímo do osmifinále.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: 194,5 km dálnice D1 ve směru na Vyškov, tady stojí v přerušované koloně odstavený kamion a na 190. kilometru směrem do Brna tady stojí porouchaný kamion taktéž, takže i tady opatrně. Celkově houstne i dálnice D2 a to ve směru do Brna. I tady si postojíte, kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, tak volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 25 stupňů venku, ještě nám to na těch 28 dostoupá. Zítřejší denní maxima se budou pohybovat kolem 30.
3: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean.brno@gmail.com

0: Free Radio. Novinky v kinech.
1: Romantická komedie Americký sen. Amián tráví Jeremy dny za pultem videopůjčovny daleko od amerických palubovek, které obdivuje na VHS kazetách. Mezitím se Bona v Orli lopotí s úklidem, bez Wi-Fi a jasných vyhlídek na lepší zítřky. Nic nenasvědčuje tomu, že by tito dva byli předurčeni prorazit ve vysoce konkurenčním světě profesionálního basketbalu, natož aby si v něm vydobili své místo. Vysoké hodnocení slibuje kvalitní podívanou, tak se běžte podívat, jak vypadá ten Americký sen. Právě teď v kinech.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel All Rocks Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: jsem si Alexia na Free Radio, jdeme na další muziku. Za chvíli už Katy Perry. Dáme se novinku, pro kterou můžete hlasovat v naší hitparádě Top 107 od Mike a Candice. Taky vás čeká pohodová muzika od Baker Meta společně s Reny, no a naproti mě už taky Kýťa Kolibová, kterou vítám v éteru, přeji krásné odpoledne, ahoj.
1: Ahoj,
0: usměvavá, jako vždy, spousta tipů, kam vyrazit.
1: Ano, budou.
0: A taky skvělé muziky a všeho možného.
1: Je to tak, já si myslím, přesně, ten bude taky, určitě, ale tenhle týden, tenhle víkend před náma, co je, tak je opravdu strašně pestrý, protože budou poprvé v životě brněnské hody, taková jako velká událost centru. Pak tady máme Den Brna, co se slaví jako každoročně, ale vždycky je to velká událost. No a zítra máme inline jízdu, takže my se těšíme.
0: Kýťa vás všude pozve, teď už ale Katy Perry, já se těším zase zítra. Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudby.

trošku šílení, ale pořád veselý a taneční Enrique Iglesias, Pitbull a jejich Freak. Po 13. hodině přihodíme taky Mike'a Candice, bude tady Switch Disco, Martin Garrix a v téhle záplavě tanečních hitů se objeví taky Jazykolámek. Ano, opět procvičíme jazyčisko, společně se zasoustředíme, tak jsem zvědavá, jestli to bude dneska lépe než včera. No, něco vyberu, přátelé. Vždycky se rozhoduju nad tím, jestli to bude dlouhý nebo krátký a těžký. Uvidíme. Po 13. hodině za chviličku to společně roztočíme, tak buďte na doslech a k té nejlepší muzice na Free Radio, teď i ta nejnovější. Free Radio. Hudební

0: Garrix, Moty na Free Radio a my si jdeme rozvazovat jazyčisko. Hned potom bude Baker Matt, Galantis, Alan Walker, no ještě toho dopustí hnem hodně.
1: Nevaž se, rozvaž se.
0: Tak jdem na to, přátelé. Dneska tu pro vás mám datel dutě zadutal nad dutou dutinou dubu. Dneska je to docela výzva, ale už to mám docela v puse, tak si to pojďme, přátelé, společně rozdělit. Takže začneme tou první částí. Datel dutě zadutal. Pojďte se mnou. Datel dutě zadutal. Datel dutě zadutal a následuje nad dutou dutinou dubu. Nad dutou dutinou dubu. A když to spojíte, dvakrát tam máte něco dutýho, jo? Datel dutě zadutal nad dutou dutinou dubu. Je to těžší dneska? Je, já vím, ale vy už jste natrénovaný, jste šikovný a já ve vás věřím. Tak pojďme párkrát pomaleji. Datel dutě zadutal nad dutou dutinou dubu. Já jsem si potřeba jako ujistit, že tam dvakrát je to dutý, jo? Tak to nezapomínejte. Datel dutě zadutal nad dutou dutinou dubu. Dá se to? Máte to? Tak ještě párkrát pomalej a pak už to roztočíme rychleji. Datel dutě zadutal nad dutou dutinou dubu. Datel dutě zadutal nad dutou dutinou dubu. Dneska si myslím, že je to trošku těžší na zapamatování, ale zase by to nemusela být až taková výzva v nějakém rozvazování. Opět ale doporučuji hlavně toho datla, datel, jsem pochopila, že je potřeba opravdu jako velmi artikulovat. Já jsem dneska nějaká udýchaná, já jsem zase trošku sklidnit a trošičku se nadechnout zhluboka, abych to zvládla víckrát za sebou. Tak, můžete se mnou. Datel dutě zadutal nad dutou dutinou dubu. Takhle to je a jdeme to víckrát za sebou. Já už koukám tady do stropu. Datel dutě zadutal nad dutou dutinou dubu. Datel dutě zadutal nad dutou dutinou dubu. Datel dutě zadutal nad dutou dutinou dubu. Datel dutě... Takže dneska zase jenom třikrát, vidíte to? No, zase jsem si v hlavě začala říkat, že už mi to jde a že už se nemusím soustředit. A v tenhle moment vám vždycky taková, jak se říká, pícha předchází pád, tak hezky spadnete. Tak ještě párkrát pomalej, ať to zvládnete se mnou aspoň jednou. Datel dutě zadutal nad dutou dutinou dubu. Máte to? A schválně, zvládnete to víckrát než třikrát? No, hrajte mi to do apky, ať si to poslechnu.
1: Nevaž se, rozvaž se.
2: Vám nevykladu toto jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: přece jenom dobře, feel good, Fats and Small na Free Radio z roku 99, tak doufám, že se líbilo. 13 hodin a 30 minut, mrknem společně na aktuální zprávy od Míši a taky za muzikou. Za chvilku Steve Aoki a Radio. Přihodíme taky Gabry Ponte a takovou italskou hymnu Tutta l'Italia. A do třetice zase něco staršího a to bude hitovka od Kai Tracy. Takováhle užívačka z roku 2001 Life is too short. Přesně o půl druhé na Free Radio zprávy.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Pěkné odpoledne. Tři odborníci z Hvězdárny a Planetária Brno se včera kvůli částečnému zatmění slunce vznesli v horkovzdušném balónu. Svůj zážitek i pozorování jevu přenášeli živě na kanálu YouTube. K přímému přenosu se ještě před začátkem samotného zatmění připojilo více než 5 000 lidí. Postupně počet sledujících přesáhl 18 000. Přistáli přibližně ve 20:30 kousek od Velké Býteše na Vysočině. Premiér Andrej Babiš dnes navštíví vodní nádrž Slapy. Chce se zabývat suchem. Babiš v souvislosti se suchem také uvedl, že by obnovil Národní koalici pro boj se suchem, která vznikla v roce 2018. V pondělí by se podle premiéra měla uskutečnit tisková konference, kde jednotliví ministři informují o svých krocích v boji se suchem. Vláda premiéra Pétera Maďara nařídila vybudování dnového prahu v korytě Dunaje, aby se tím zpomalil v daném místě průtok a zvýšila se hladina řeky. Jejíž voda slouží ke chlazení reaktorů jaderné elektrárny Pax. Vláda má připravené také nouzové řešení ve formě 2 vlečných člunů naložených kamením, které v případě potřeby potopí v Dunaji, čímž se zvedne hladina řeky. Bez zdravotně indisponovaného lídra průběžného pořadí Dominika Stříteského bude od zítřka pokračovat ve Zlíně mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Na Barum Rally, která je tradičně i součástí evropského šampionátu, se tak budou zejména Filip Mareš a Jan Kopecký snažit využít Stříteského absence a zvýšit šance na titul.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Děkujeme, Míši, za zprávy. Mrkneme na silnice. Opuštěná ulice. Tady bouralo auto s nákladním a blokuje jeden jízdní pruh. Tady očekávejte zdržení v opuštěné ulici kvůli nehodě. Další potom odstavená nebo porouchaná auta jsou aktuálně ve směru do Brna. 190. tady stojí porouchaný kamion. 194. z Brna do Vyškova další kamion v koloně a dálnice D1 ještě u Brna ve směru na Vyškov 194. a půltý. Tady je dokonce v přerušované koloně odstavený karavan. Tak tohle jsou komplikace, které vás můžou ještě na silnicích potkat. Ještě koukám, jedna zdržovačka ve směru na Vyškov od Brna 189. a půltý. I tady je další porouchané auto. Tak je jich tam až příliš takhle porouchaných aut, který musíte dávat pozor na příjezdu od Prahy do Brna a dál na Vyškov. Teď to ale vypadá, že nějaký větší zdržení by tam být nemělo. Na dálnici D2 se to štosuje zhruba od 4. kilometru pár minut zdržení. S tím počítejte i v okolí centra Koliště, Poříčí, Herš, Špická, Jihlavská, jinak to jede plynule.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 29 stupňů, taková je teplota aktuálně v centru města Brna, tak by to mělo být i plus minus dnešní maximum, k tomu převážně slunečná obloha téměř bez mráčku a vypadá to, že do rána bychom měli mít opět tak jako příjemně, jak já říkám, na větračku 12-13 stupňů. Zítra přes den bude ještě o něco víc, to oteplí se na nějakých 31-30 stupňů, o víkendu by pak mělo ještě přitopit 33 až 35 stupňů, až do neděle nás čekají slunečné dny, rebrou postupně teplejší a teplejší, ale v pondělí by to tady tuhle takovou teplejší frontu měla utnout naopak chladnější a možná i s přeháňkami. Takhle nějak to vypadá pro následující dny. Pro následující minuty tady na Free Radio Steve Aoki, Karolina Marquez a k tomu přihodíme burzu práce na Free Radio.

0: Free Radio, burza práce.
1: A jdeme společně hledat přípraváře nebo přípravářku do kuchyně a taky strážného nebo strážnou.
0: Free job.
1: Hledá se přípravář nebo přípravářka v kuchyni na přípravu surovin a jednoduchých pokrmů ve spolupráci s kuchaři. Čisté a klidné pracovní prostředí, žádný zbytečný stres. Změny sobota až středa, 6 až 14.30, čtvrtky a pátky jsou volné. Požadavky znalost češtiny alespoň na úrovni B1, B2, fyzická zdatnost, práce převážně ve stoje. Zkušenosti s přípravou jídel jsou výhodou, ale ne podmínkou. Pozice je vhodná i pro absolventy nebo osoby bez předchozí praxe. Nabízí plný úvazek, plat 30 tisíc korun po zaučení až 35 tisíc korun po zákonné příplatky za práci o víkendu, stabilní zaměstnání v rodinné firmě s dlouholetou tradicí, obědy zdarma každý pracovní den. Více info včetně kontaktu na našem webu freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: A hledá se taky strážný nebo strážná na monitoring zákazníků a zaměstnanců klienta, zajištění fyzické ostrahy a pochůzková činnost, reagování na bezpečnostní brány, záchyt podezřelých osob a komunikace s policií. Požadavky: dobrá komunikativnost, aktivní přístup a pečlivost, příjemné a reprezentativní vystupování, dostatečná fyzická zdatnost, vhodné pro začátečníky i zkušené strážné. Certifikát je výhodou, minimálně požadovaná znalost češtiny A2, vhodné i pro cizince. Nabízí plný i zkrácený úvazek, plat 27 až 33 tisíc korun měsíčně. Vhodné i jako přivýdělek za 140 až 160 korun na hodinu čistého plus bonusy. Nadstandardní pracovní zázemí ve stabilní společnosti, nástup ihned a nebo dohodou. Více info opět na webu freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job. Free job na Free Radio.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
3: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxus.

0: parků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impulse. Taxi Impulse, když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
4: Free Radio 107.

0: Ponte, tutta l'Italia.
1: Tutta l'Italia, tam prostě slyšíte úplně všechno italského. Gabry Ponte a italský DJ, který s touhle hitovkou dokonce vystoupil na Eurovizi. Myslím, že to bylo minulý rok. No a teď už je tady pro vás Janča, která připravila další kino novinku. Podíváme se na Tlapkovou patrolu. Free Radio,
2: novinky v kinech. Oblíbená parta se v animovaném filmu Tlapková patrola dinosauří film vydává na dosud největší záchranou misi, když po nečekané bouři ztroskotá na tajemném tropickém ostrově plném žijících dinosaurů. Zde hrdinové spojí síly se psím znalcem pravěku Rexem, ale zároveň musí čelit hrozbě v podobě chamtivého starosty Humdingera, jehož bezohledná těžba probudí k životu spící sobku. Štěňata vybavená nejmodernější technikou tak rozehrají napínavý boj s časem a sérií záchranných akcí dinosaurích rozměrů, aby zachránila celý ostrov.
3: Pátečka Fríčka. Pátečka Fríčka. 2001.
4: Life is too short.

0: rádiu to roztočila zpátečka Life is too short z roku 2001 a my to pro vás máme pozvání do divadla.
1: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Komedii Sága a neb Vizovský zázrak nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
0: A za chvíli už je tady The Blessed Madonna a Mercy. Přihodíme novinku Higher. A tady možná nepoznáváte, Rituoru je společně s Len Savaly a myslím, že hitovka se povedla. No a do třetice zpátečka do roku 2001 dáme Rapture. Do 14. hodiny už zbývají poslední minutky, je to 6 minut, tak snad už jsou to i závěrečné minuty u vás v práci. A nebo jestli ještě potřebujete podpořit, od toho jsme tady, zesilte rádio, energii dodáme.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: of the Tiger z Rockyho trojky, rok 1982, u nás ale v novinkovějším podání od Amel i Band. Tak ve 14 hodin a 4 minutky pro vás, přátelé, chystám vymazlený typy, co byste mohli podniknout. Sice už tady zazněly nějaký takový jako brněnský typy, ať už vyrazíte na brněnské hody, které tím hlavním dnem zvou hlavně na sobotu na náměstí Svobody, nebo vyberete den Brna, kde taky od pátku do neděle v okolí centra bude rekonstrukce bitvy právě tehda, kdy nás Švédové obléhali a naštěstí to nedopadlo v 17. století, ale mám tu pro vás další tipy, abyste mohli vyrazit třeba i někam za hranice Brna, pokud by vás lákal třeba slavnosti rajčat, tak ty se pořádají v Břeclavi. Nakoukneme společně na zarážení hory, speciální takovou folklorní lidovou záležitost, která má spoustu tradic, do jednoho městečka na jihu Moravy a mrkneme se společně taky na den, a to s IZS, integrovaným záchranným systémem. Kde to bude, dozvíte se na Free Radio už za chvilku.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Lučenzo.

0: and you should know.
1: Free radio. Free radio. Free radio. We're

0: Rádiu. Kam vyrazit?
1: Rajčata, kam se podíváš? Rajská Břeclav alias slavnosti rajčat v Břeclavi se pro vás chystají už tento víkend v sobotu. Těšit se můžete na degustace specialit, samozřejmě především z rajčat, téhle za mě nejoblíbenější zeleniny, ale taky doprovodný kulturní program, který bude zpestřený i o program pro děti. Už 13. ročník nabídne nejenom prodejní stánky, ale taky cymbálovou muziku, swingalia, kde si budete trsat swing, kulinářské okénko se šéf kuchařem Davidem Viktorinem, těšit se můžete taky na vystoupení cirkusu a nebo jazz v podání Peter Lipa Band. Program pro děti bude taky pestrý, kromě kolotoče tam bude taky třeba zábava pro děti na téma zdravého stravování, půltalíř a nebo malování na obličej, to nemůže chybět. No a doplněno taky o program v synagoze, výstava odrůd rajčat všech tvarů, velikostí, barev a stála expozice židovská Břeclav. Tak pokud by vás zajímaly rajčátka na všechny možné způsoby, tak právě do Břeclavy vyrazte tuhle sobotu od 10 do 17 hodin. Ať vám chutná.

0: Future z roku 2001, pohodová zpátečka na Free Radio. No a ještě před námi jsou další tipy, co podniknout, třeba zarážení hory anebo den nejenom se záchrankou. No a co bude popul? Třeba italská hitovka, pojďme na ní. The Colors, Un ragazzo, una ragazza, přidáme i něco slovenského. Vladis a Nicole, Žijem pre moment, a do třetice Jennifer Lopez. Takhle si to tady společně budeme užívat, jak ty novější kousky, tak i ty trošku starší. Pojďme se společně mrknout teď na aktuální zprávy, které si pro nás připravila Míša.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Vítejte u zpráv. Od začátku srpna se lidé na nádvoří brněnské Staré radnice dostanou zdarma na výstavu s názvem Historie, která se právě píše. Prostřednictvím fotografií ze sbírek Národního památkového ústavu přibližuje návštěvníkům stavební a památkovou proměnu jedné z nejvýznamnějších brněnských památek během celého 20. století, tedy právě Staré radnice. Výstavu návštěvníci uvidí do konce září. Nad přístavištěm Baťova kanálu ve Vnorovech na Hodonínsku se včera tyčil zhruba 60 metrů vysoký jeřáb. Osazoval tam více než 40-tunový ocelový oblouk, který bude součástí lávky přes řeku Moravu. Investice Jihomoravského kraje za 51 milionů korun propojí přístaviště s cyklostezkami po okolí. Analýza Národního bezpečnostního úřadu Slovenské republiky potvrdila, že radarové kamery rozmístěné na slovenských silnicích obsahují ruské komponenty. Ministerstvo vnitra tvrdí, že kamery ještě nebyly nasazeny v ostrém provozu, tudíž žádné úniky informací nehrozí. Kamery už ze silnic mezitím zmizely. Barbora Sémanová vylepšila na mistrovství Evropy v rozplavbách na 100 metrů motýlek vlastní český rekord na 57,43 a postoupila třetím časem do večerního semifinále. Totéž se v Paříži podařilo znakaři Miroslavu Knedlovi, jenž v rozplavbách na 50-metrové trati vylepšil svůj národní rekord na 24,19.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Čerstvá komplikace v Brně, Hněvkovského ulice u křižovatky s Černovickou. Tady bouralo auto s nákladním, je tu kratší zdržení, ale silný provoz se tu jistě tvoří. Počítejte s tím, vypadá to, přátelé, že to bude trápit skoro celé odpoledne, aspoň podle předpokladu Hněvkovského u křižovatky s Černovickou. Teď nehoda. To platí taky pro opuštěnou ulici, kde se střetlo auto s nákladním a projíždí se jedním pruhem. Opatrní buďte taky mezi Tišnovem a Kuřimí Zahradčany, které zasahují záchranáři u nehody dvou osobních aut s traktorem. Projíždí se jedním pruhem, opět nárazové zdržení mezi Tišnovem a Kuřimí Zahradčany. Tak tohle jsou aktuální komplikace v Brně a v blízkém okolí. Co se týče provozu v Brně, tak zatím hustěji je v okolí hlavně centra Poříčí, Zvonařky, Hlavské a částečně i Gajdoška u křížení s Ostravskou. Tak tady je to se zdržením do 5 minut, pokud máte cokoliv dalšího, přihoďte.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplo, teploučko až do neděle, postupně každý den stupínek až 2-3 nahoru. Od pondělí by pak mohlo být o něco chladněji a hlavně to vypadá i na deštivé počasí. Ale do neděle to budou opravdu slunečné dny, teď máme kolem 30 stupňů. Už by to taky dneska mělo být maximum, tak uvidíme, kdy se to zastaví. Zítra velmi podobně po ránu kolem 12-13, přes den slunečná obloha a opět kolem 30, možná i lehce na 30. V sobotu má být i 33 stupňů, na neděli meteorologové hlásí 35, takže letní dny a doufám, že bude i nějaká koupačka. Pokud přemýšlíte o něčem dalším, mám tu pro vás tipy a to mrknem už za chvilku na zarážení hory.
1: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. LK Clean Brno @gmail.com.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Jak říkají odborníci, ano, při práci na zahradě se naprosto skvěle odreagujete. Je to dobré pro vaši duši i pro vaši mysl a taky malinko záleží na tom, koho zrovna zakopáváte.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: zpěvák a skladatel a producent a taky choreograf a dokonce i tatínek Jason Derulo. Want to, want me. Na Free Radio se společně jdeme podívat na zarážení hory. Jedna z mnoha folklorních takových zvyklostí, které můžete na Jižní Moravě zažít.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
0: Cože to je zarážení hory? No tak je to v průběhu tak nějak od půlky srpna do konce srpna, možná začátek září. Jedná se o uzamčení vinic. Po zaražení hory smí do vinohradu vkročit už jenom vinař anebo vinohradník a takzvaní hotaři, kteří chrání vinohrad před zloději a nálety špačků. Teď už je to spíš taková zábavní folklorní slavnost, tady tohle zarážení hory, kterého se můžete účastnit i vy. A to právě v sobotu v Bořeticích. Od 18 hodin je tady ta folklorní zvyklost, kterou si budete moct užít, samostatný slavnostní ceremoniál zaražení hory. No a o 19 hodin pak už pořádná pártoška s cymbálkou, ta nemůže chybět, nějaké to občerstvení, víno poteče proudem, no a vstupné, tak to je jenom formou příspěvku na cymbálovou muziku. Tak pokud byste chtěli rozšířit svůj folklorní repertoár a nejít jenom na hody, ale zažít taky zaražení hory, tak v Bořeticích od 18 do 21 hodin už tuhle sobotu.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jeli bo DJ Bobo.

0: Právě si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
2: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
1: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
6: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
5: Objevte zapomenuté životy a místa.
6: Více informací na štetl.cz.
7: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
8: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
7: A mytí oken?
8: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
9: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
10: Datart pořádá Maxi Výprodej.
11: Cože? Maxi Výprodej?
10: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Free Radio 107

0: Žijem pre moment, Vladis a Nikol na Free Radio, tahle skvělá pohodička. A co dál? Co třeba den se záchrankou s hasiči i s policisty?
1: Free Radio, kam vyrazit?
0: Den plný akce pro malé i velké se chystá ve skiareálu Olešnice. Právě tady bude ukázka techniky, ale i práce policie České republiky, hasičského záchranného sboru a zdravotnické záchranné služby. Těšit se můžete tedy na dynamické ukázky od všech tří složek integrovaného záchranného systému. Na vlastní oči uvidíte, jak složky spolupracují v krizových situacích. Rozhodně si nenechte ujít taky možnost prohlédnout si jejich vybavení zblízka. Bude tam ukázka první pomoci, tomu bychom měli rozumět a přiučit se úplně každý. A nebude chybět ani ukázka bojového umění. Tak tohle, přátelé, se vám jistě bude líbit. I děti jsou samozřejmě zváni. Tam bych teda doporučila i nějaký náhradní oblečení, protože děti dostanou takovou pěnovou nálož, pěnovou koupačku, které se budou moct účastnit. A já věřím, že žádné z dětí nezůstane suché. A k tomu spousta dobrot. Tohle všechno je připravené v sobotu od 14 hodin ski areál Olešnice na Moravě, kde si užijete den s integrovaným záchranným systémem.

0: Zmančená Jennifer Lopez lehce před 15. hodinou. Tohle byl připomínka hitu z roku 1999 Waiting for Tonight. Minutku před 15. můžu slíbit, že bude hrát třeba Mezzorotto. Alessandro Amoroso vystřídá taky novinkový Lucenzo a jeho Limoncello. A roztočí to taky zpátečka od Ace of Base. Minutka zbývá do 15. Užívejte i nadále odpolední free party.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

německých skútrů ani nemůžeme očekávat nic jiného. Prostě nadupanou muziku Constellations po 15. hodině. Posloucháte Free Radio, a to ve čtvrtek 13. srpna, kdy slaví svátek Alena, ale i Alenka. Obě dvě varianty jsou v kalendáři, tak holkám přejeme všechno nejlepší. Posíláme novinku od Pnau, Crush. Bude tady taky Timmy Trumpet, Best Thing, třeba pro ty, co máte dneska narozeniny 13. srpna. No a za chvilku se podíváme na frajera. Jeden takový milý pozitivní příběh o klukovi, 13-letém borcovi, který místo toho, aby si užíval prázdniny nějakým dobrodružstvím, tak se rozhodl, že spojí dvě jeho oblíbené věci, a to je práce na 3D tisku a zároveň pomáhání lidem. Co se mu podařilo, tak to si řekneme za chvilku po 15. Teď už to nejnovější. Free Radio. Hudební

0: frajer nebo loser?
1: Dneska to pro vás mám, přátelé, frajerský příběh a frajera malého mladého. Zatímco většina 13-letých teďka touhle dobou o prázdninách v létě tráví čas někde u bazénu, dobrodružstvím, u babičky, na táboře, tak tenhle Zach Waters z amerického Utahu se rozhodl, že celé léto zasvětí něčemu, co má rád. A to jsou dvě věci. 3D tisk a pomoc lidem, kteří to potřebují. Vyrobil speciální invalidní vozík pro 21-měsíční holčičku, kterou nikdy předtím nepoznal. Zach se s ní spojil prostřednictvím organizace Make Good, neziskové organizace, která pomocí 3D tisku vyrábí podpůrné pomůcky pro lidi s postižením po celém světě. Organizaci objevil na internetu a rozhodl se zapojit. Celý projekt mu zabral přibližně 300 hodin. Zach vozík doplnil růžovými prvky, protože růžová je oblíbená barva malé holčičky. Přidal také odnímatelný držák na kelímek, odkládací stolek a vzadu extra prostor pro její zdravotnické vybavení. Popruhy vyrobil z měkkého a ohebného materiálu pro větší pohodlí a podnožku i opěrku hlavy nastavil tak, aby se vozík mohl přizpůsobit tomu, jak holčička poroste. Tak já si myslím, že tohle je krásný příběh, ke kterému reagovala taky Zekova babička, že tím největším odkazem, který může člověk zanechat, je zlepšit život někomu jinému a že věk neurčuje, jak velkou změnu můžeme způsobit. Rozhoduje náš charakter. Tak co, přátelé, Zach Waters, je to náš dnešní frajer? Já myslím, že jo. A rovnou mu posíláme limoncello.

0: britská popová kapela z Göteborgu Ace of Base a se laví Always 21. Tak možná i vy teď vzpomínáte na to, kdy vám bylo 21. Máme přesně o půl čtvrté a před námi je informace z dopravy počasí. Doplníme to muzikou Afrojacksy a David Guetta. Všichni šikovňáci společně v hitu Awake Tonight. Bude tady taky Little Big, I'm okay. A do třetice si dáme i novinku MK a Zone. Tak opět něco už staršího osvědčeného s něčím úplně z brusu novým. I to protočíme po půl čtvrté. Teď pojďme na dopravu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Stále máme hlášenou nehodu v Hněvkovského ulici u křižovatky s Černovickou, kde je kratší zdržení kvůli nehodě. Dávejte si pozor také na příjezdu do Brna po Vídeňské od Pohořelic na úrovni Modřic. Tady je taky nehoda, osobní auto s motorkou a je tam zdržení v kratší koloně ve směru do Brna po Vídeňské od Pohořelic na úrovni Modřic. Pak tu máme hlášenou nehodu, ale porouchané auto, které je ve směru jak od Vyškova na Brno, tak od Prahy na Brno. Od Vyškova na Brno je to 23.5. a od Prahy na Brno 168.5. Tady jsou porouchaná odstavená auta, tak na to pozor. No a co se týče teď Brna, tak zatím to vypadá, že to houstne spíš v okolí centra, klasicky kolem Poříčí, Zvonařky, Jihlavské. Tady na těchto místech očekávejte zdržení kolem 5 minut, Jihlavská hlásí spíš kolem 10. Ještě Bohunická nějaká kratší kolona a na té Černovické máme taky zatím stále zdržení, zřejmě i kvůli té nehodě. Na příjezdu do Brna po dálnici D1 počítejte se zdržením zhruba teď aktuálně kolem nějakých 20 i 25 minut. I na příjezdu po D2 se zdržíte zhruba od 4. kilometru kolem 10 minut.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Tak dneska máme, přátelé, kolem 30, převážně slunečná obloha, takhle by to mělo být i zítra, po ránu kolem 13 stupňů, přes den opět kolem 30, s tím, že po celý den by mělo být azuro bez mráčku. O víkendu bude slunečné počasí pokračovat s tím, že se bude stále oteplovat, v sobotu by mělo být i 33, v neděli dokonce kolem 35. V sobotu ještě vydrží ranní teploty kolem 14 stupňů, v neděli pak už po ránu spíš budou směřovat k té tropické 20. No ale od pondělka to vypadá, že by mělo v Brně pršet a teploty se dostanou maximálně k 25. Takže kdo má rád horka, do neděle si to, přátelé, užijete do sytosti.
2: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. LK Clean Brno @gmail.com

0: Holandsko-americká spolupráce Tiesto, Ava Max a ich Demodo. Co si dáme dál? Mám tu pro vás připravené moudro. A tentokrát se podíváme na něco, co nám může snad i docela dost vylepšit zdraví.
1: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
0: Víte, že největším zdrojem mikroplastů tak jsou věci, které máme přímo v kuchyni. Za týden můžeme takhle sníst dokonce jednu platební kartu. Pojďme si říct, kde jsou ty hlavní zdroje mikroplastů, který rozhodně nedělají dobře ničemu, co máme v sobě. Nachází to v lidské krvi, v plicích, v placentě, v trávicím traktu a toto jsou věci, které opravdu můžou způsobovat velké problémy. Tak si pojďme říct, co z naší kuchyně, naší jídelníčky doma odstranit. Plastová krájecí prkénka. Každý řez nožem do plastového prkénka uvolňuje 100 až 300 mikroplastových částic. Takže dřevíčko rozhodně je mnohem lepší. Teflonové a nepřilnavé pánve. Tohle je něco, co samozřejmě taky jsme schopni poškrábat a díky několika částečkám za pouhých 30 sekund vaření toho opět dostat docela dost do sebe. Bezpečnější alternativou jsou nerezové pánve, které jsou trvanlivé a neuvolňují žádné mikroplasty, litinové nebo keramické. Čajové sáčky. Jeden čajový sáček zalitý horkou vodou může uvolnit zase přes 11 miliard mikroplastů, takže lepší je přejít na sypaný čaj s kovovým nebo keramickým sítkem. Přátelé, tohle je zdroj, který určitě doma máte, tak na to pozor, čajový sáčky. Voda v plastových lahvích, další věc, kterou tak jako si denně popijeme, plastové boxy na skladování a ohřev jídla, plastové vařečky, špachtle, nabíjaračky, vystřídat radši za dřevěné, které jsou levnější a bezpečné, plastové houbičky na nádobí, další věc, která nám dodává spoustu mikroplastů do bříška, syntetické kuchyňské utěrky, plastové obaly potravin. Tak tohle všechno, přátelé, doma vyměnit za takový ty lepší varianty. Určitě jste se u něčeho zastavili, že to doma máte, používáte možná i denně, tak na sebe hlavně dávejte pozor. Little Big, I'm OK, za chvíli Offenbach.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše. Od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou. V 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250. Guláše v ceně. Sunday Guláš Fest v hřiště Sokolnice 29. srpna. Sundayfest.cz.
2: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září. Na brněnském výstavišti v pavilonu P.
5: Free Radio 107 FM.

0: Offenbach, Be Mine.
1: Francouzské duo Offenbach na Free Radio Be Mine už za chvilku je vystřídá Dimitri Vegas Like Mike a nebo třeba MK s novinkou Zone. A teď se společně jdeme podívat, jak to vypadá dneska večer s promítáním pod čirým nebem.
2: Free Radio, kam vyrazit?
1: Dokonce 6-7 dokonce promítání dneska večer, na která můžete vyrazit, a myslím, že výběr je velmi vymazlený. Letní kino Římák nabídne životopisný film Elvis. Viděla jsem, doporučuji, je to parádní. 20:15 Elvis na Římáku. Skalní Janáček nabídne ve stejný čas ve 20:15 novinku Odyssea. Pokud vyrazíte do letního kina Brna středu v 1:20, tak tam bude film Otec. Skalní místodržitelství dneska v 1:20 nabízí Válku světů. Letní kino v Židenicích, kde se nepromítá každý den, tak tam si to užijete dneska v 21.20 s filmem Cukrkandl. Na Špilasu, tam bude film Co jsme komu udělali, a letní kino na Vlněně zase F1, taky v 21.20 hodin. Takže promítaček je dneska večer opravdu hodně, vypadá to, že večer by mohl být takový jako příjemný s teplotami kolem nějakých 25-20 stupňů, tak možná už to bude večer i na nějakej svetří. Každopádně určitě pršet nebude. Pak přijďte, promítání, letňáky. Just bought a black-

0: Monkey a Poppy Bescom, tohle je novinka Zone. 15 hodin 56 minut, zbývají poslední minutky do 16, ale ty další minutky a hlavně hodinu naplníme další muzikou. Třeba od Ital Brothers Dynamite. Těšit se můžete taky na spoustu polipků od Artemas. I like the way you kiss me a doplníme to novinkou Jane a Kill It with the Beat. Takže tanečně energicky jedeme dál.
1: Free Radio 107 FM.

0: švédská spolupráce DJ Alesso, zpěvačka Taflow a Heroes We Could Be. Po 16. hodině posloucháte Free Radio ve čtvrtek 13. srpna. Šťastná třináctka, která, představte si, přináší dva mezinárodní dny. Jeden připadá právě na dnešek Mezinárodní den leváků, který od roku 1992 upozorňuje na svět, který je přizpůsobený hlavně pravákům. Tak zdravíme všechny leváky, kteří to mají možná na některých místech o něco náročnější, snad se na to upozorňuje už tak dlouho, že už je to obouruč všude možně. No a taky jeden takový neoficiální svátek, a to je oblíbené italské šumivé víno, Mezinárodní den proseka, tak pokud máte proséčko rádi i vy, tak dneska si ho vychutnejte obzvlášť, protože dnes má svůj speciální sváteční den. Morandi, Miskali, Haleluja, za chvilku taky Artemas, Alexia a za chvilku si dáme zremixovanou hitovku.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Lučenz

0: Alexia doznívá na Free Radio s hitovkou I Feelings a my se jdeme vrhnout na remix. Vlastně dneska to bude mashup.
1: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
0: Dneska si dáme dvě písničky, které u nás na Free Radio nemají přece jenom tolik místa, protože jsou pomalejší, ale v mashupu od pana DJ Tiesta to hnedka dává jiný šmrnc a ano, dostane se to i k nám na Free Radio. No a tenhle mashup se popral s dvěma hity. Je to od The Management, kteří se přejmenovali na MGMT a hitovku Kids, určitě hnedka poznáte v tom mashupu, a ta druhá věc je od Hoziera Too Sweet. A tyhle dva hity jsou smíchaný tak, aby se nám to na Free Radio líbilo, to znamená tanečně. Jak se s tím pan Tiesto popral? Pojďme si dát jeho mashup na Free Radio.

0: Dvě známé uskupení, jedno americké MGMT s hitovkou Kids a k tomu irský hudebník Hozier Too Sweet. No a to všechno v mashupu od pana Tiesta. Tohle byla povedená zremixovaná chvilka lehce po čtvrt na pět. Teď už je tu připravená ta nejnovější muzika od Jane. Kill It With The Beat přidáme Rude Dogga s Ray Charlesem a taky Floridu a T-Pain.
1: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: Hitní rádio. Kam vyrazit?
1: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Komedii Sága a neb Bizovský zázrak nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
2: Zrod bílé paní Svojanovské vás čeká na hradě Svojanov tento pátek a sobotu. Ve večerních prohlídkách se přenesete do doby renesance, navštívíte tajemná zákoutí hradu a odhalíte pohnuté osudy hradních obyvatel. Kdo je bílá paní a jaký byl její strašlivý osud, vše se dozvíte už v pátek a sobotu na hradě Svojanov. Více informací na www.svojanov.cz.
0: Pátečka Free Radio. Pátečka Freečka.
3: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: jedna filmová Florida T-Pain a Low. Myslím, že to tehdy byl Step Up, možná i taky dvojka. Lehce před půlpatou na Free Radio připravená Lady Gaga. Dáme si taky vašeho oblíbence australského Fishera s hitovkou Rain. Přesně tohle se objevuje v docela dost jako vyšších příčkách našich hitparády. 107 Frička taky před týdnem hitparádu Fisher s tímhle hitem vyhrál. Tak uvidíme, jak to bude zítra. Ava Max, Bia a Energy. Tak i to nejnovější si společně užijeme. Teď přesně o půlpaté mrknem na dopravu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: V Brně v Bohunické u křižovatky s Teslovou je aktuálně hlášená nehoda. Opatrní buďte taky v Merhautově u křižovatky s Černopolní, kde se projíždí s omezením kvůli nehodě. Další zdržení jsou taky na příjezdu do Brna po Vídeňské od Pohořelic na úrovni Modřic. Tam je kratší kolona kvůli nehodě, ale už by to mělo být brzy vyřešené, odklizené. Další omezení kvůli čerstvé nehodě, kde boural cyklista mezi Březinou a Ochozem u Brna. Tak i na to pozor. No a mrkneme i na dálnici D1. Aktuálně od Vyškova na Brno, 2.3.5, tam je porouchané auto a porouchaný nákladák je od Prahy na Brno, 168.5. Snad by to tam nějak extra překážet v provozu nemělo, ale dávejte si na to pozor. Teď kolem půlpaté je samozřejmě nejsilnější provoz, tak se mrkneme, kde se jede přece jenom o něco pomaleji. A je vidět, že se popojíždí na Jedovnické, taky v okolí centra Koliště, Poříčí, Zvonařka, Jihlavská, Bohunická, Lány, na těchto místech očekávejte zdržení zhruba kolem 5 minut. No a i na příjezdu do Brna po dálnici D1 se to štosuje zhruba na nějakém 190. kilometru až po 196. Tady je to se zdržením nárazově, se to střídá chvilku 5 minut, pak je to 10 minut. A na dálnici D2 taky očekávejte silný provoz ve směru do Brna zhruba od 4. kilometru 10 minut zdržení.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Tropická třicítka a k tomu slunečná obloha. Tak je to dnes a takhle by to mělo být i zítra po ránu, stále kolem 12-13, s tím, že přes den určitě tropická třicítka padne. V sobotu by mělo být ještě tepleji, i kolem 33 stupňů, ráno ještě kolem 14-15. V neděli by potom mělo být po ránu už o něco tepleji, než jsme poslední dny zvyklí, kolem 18-19 a přes den bude taky nejtepleji tento týden v neděli až kolem 35.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Časy se mění. Dřív přišel zloděj a zakřičel peníze nebo život. Dneska přijde zloděj a řekne a tady mi to dvakrát podepište.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: mám tu pro vás novinky ze Špilasu. Otevírá se nová část kasemat a bývalý kryt nahradí expozice k válce. Pojďme si k tomu říct něco víc. Nedokončený protiletecký kryt z konce války se mění v expozici o bombardování Brna. Kasematy na Špilberku nabídnou velkoformátové fotografie zničeného města, vzpomínky pamětníků i dobové nahrávky. Všechno v prostorách, které zůstaly nedotčené od roku 1945. Na závěr druhé světové války je zaměřená nová expozice v kasematech na hradu Špilberk a poprvé by se měla otevřít už tuhle sobotu na Den Brna. V severní části kasemat, která prošla v uplynulých měsících rekonstrukcí, byla v posledním roce druhé světové války zahájena stavba nové sítě místností, které měly sloužit jako moderní protiletecký kryt. Práce však nikdy nebyly dokončeny. No a nová expozice je vsazená právě do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Ať se mělo jednat o kryt pro zdejší posádku, rozhodli se tady na místě organizátoři značnou část věnovat především bombardování Brna v letech 44 až 45 a jeho následkům pro civilní obyvatelstvo, což je stále velice aktuální téma. Tak pokud vás zajímá vůbec dění kolem Brna a z historie rok 1944 až 45, druhá světová válka, jak to tady vypadalo, co se tady vlastně dělo, pamětníci a jejich zážitky a zkušenosti, tak o tom bude nová výstava, která se otevírá už v sobotu na Den Brna. Tak přijďte a užijte si to.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Becky Hill a Chase and Status. Juste, Chase Style a John.

0: Vox Free Rádia. Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
7: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hraje.

0: of the party na Free Radio. Nils Van Zandt doznívá tahle pohodička. No a my se společně jdeme podívat na zítřejší program, protože už zítra v podvečer spolu vyrazíme na další jízdu Brnem s Free Radiem.
1: Free Radio, kam vyrazit?
0: Ano, už zítra v pátek a je to v podstatě spíš večer než podvečer, sraz je v 19.30 na parkovišti u restaurace Terasa na Hněvkovského ulici naproti Lidlu. V Komárově je to trasa takzvaná Brno-Jih, kde se pojede po cyklostezce, která je ale vyasfaltovaná až do Rajhradic, takže pro zájemce si to můžete protáhnout a užít si velmi pěkný terén, který je vyzkoušený. Délka výšky se tím prodlouží, ale slabší kousky, které se třeba budou bát a nemusí se to vůbec stydět, se můžou klasicky obrátit u Olympie a po stezce se vrátit zase na místo startu. Tahle jízda není žádná závodní, je to pohoda lahoda, spíš se jízda a rychlost přizpůsobuje těm pomalejším, tak aby jsme si to všichni užili. Pojedete za asistence městské policie Brno, bude tam hudební doprovod a rozhodně jsou doporučená nejenom jak helmy, tak i osvětlení, protože se bude dojíždět zhruba po 21. hodině, to už je přece jenom po západu a to už je celkem tma. Takže přátelé, osvětlení sebou, helmu sebou, pokud třeba máte ještě ostych, ať už na kolečkáčích nebo na nějakým jiným prostředku, na kterým vyrazíte, tak určitě berte i chrániče, ať si to pořádně užijete bez stresu. No a myslím si, že to bude fajn, protože bude zítra hezký počasí, podvečer slunečno, teploty kolem 25 až 30 stupňů a myslím si, že to bude fajn. Takže zítra 19.30 sraz na parkovišti u restaurace Terasa na Hněvkovského ulici. Je to v Komárově naproti Lidlu, ve 20 se začíná. No a co potom, přátelé? Pak to pořádně společně roztočíme. Tak buďte u toho, zítra vemte inliney, skatey, kola, co máte rádi.

0: 3 minutky před 17. hodinou dozněla hitovka Energy a totální energie zaplavila studio Free Radio, protože dorazil Lukino. Čau, ahoj.
1: Pam, ahoj.
0: Že ty si dojel zase z nějakého výletu?
1: Já jsem, ne, to byl malý výlet, polovýlet, zároveň oběd, pracovní oběd, nebo taková jako polopracovní schůzka, byli tam i kamarádi, dobře, ale...
0: A tak s kamarádem, jaký můžeš mít
1: ale
0: pracovní.
1: Řešilo se hodně právě pracovních věcí a plánovacích věcí, bylo to důležité. A potom vlivem krásného počasí rovnou ze schůzky do rádia a jakoby takovou delší oklikou, takže zároveň taková jako poloprojížďka po cestě. Měl jsem dobrý čas, říkal jsem si, není silný provoz, vezmu to oklikou, vzal jsem to oklikou.
0: Provoz dobrý, jo?
1: Takhle, v tom směru, co jsem jel já, ano. V opačném směru třeba katastrofa, nevím, co se tam stalo,
0: musíš
1: můžu to říct aktuálně.
0: Musíš říct, kudy jsi jel, ale jak jsi jel?
1: Před 10 minutama jsem jel, prosím vás, Ježíš Maria, Rokytova, Vinohradský kopec dolů se jmenuje jak?
0: No.
1: Dole Rokytová, no prostě, prosím vás, jo, ze spoda.
0: Jerovnická.
1: Gajdošová, ne, to je až nahoře.
0: Dobře, no, popojedem.
1: Tak, nájezd na Žarošickou ulici, nahoře to je Žarošická, dole to je Rokytová, mezi tím ten úsek nevím, ale určitě všichni víte. Tak nevím proč, ale celé jako z poloviny Vinohradského kopce jsou oba dva pruhy plný a stojí to. A já jsem jel z vrchu dolů a tam nahoře jako není nehoda, tam jako není žádná komplikace, tam nebylo nic, co by jakoby vadilo v provozu, ale koukal jsem na to a úplně jsem kroutil hlavou, jel jsem dolů právě, říkal jsem si,
0: chudáci řidiči. On opravdu kroutí hlavou, přátelé,
1: on opravdu kroutí ve studiu hlavou a když jsem měl na motorce, tak jsem taky kroutil hlavně hlavou a říkal jsem si, musím potom v rádiu říct, co se tam stalo, protože lidi podle mě, co stojí v té kolonce, tam nebývá kolona. Já to jezdím i za špičky, bývá až nahoře, tam jsou dva semafory za sebou nebo tři dokonce, jo, okolo Šelky a tak dále, Žarošická ulice známá věc, pak se to kříží s Jidovnickou a tam další téčko problematický, ale proč by to stálo od Vinohradského kopce jakoby z poloviny, to nevím.
0: Já k tomu žádný bližší info ve smyslu, že by tam byla nehoda nebo něco, co bychom mohli zahlásit, nemám, ale trošku se obávám, že jak jsme se včera bavili,

0: Nikdy jsem to neudělal, ale můžu dneska něco málo prozradit.
1: Je to tady.
0: Já jsem kontroloval včera večer hlasování.
1: No.
0: Jestli vůbec lidi hlasujou nebo nehlasujou.
1: No a?
0: Hlasujou hodně.
1: Ty brďo. Aj o prázdninách.
0: Hlasujou hodně a já úplně se těším, jako kolik ještě stihne naskákat do zítřejší 16. hodiny, protože potom se to zase uzavře, tam se zaklapnou takový jako pomyslený vrátka a pak už, aj kdybyste té myšičce doma servali ocásek, tak už nekliknete, prostě už to nejde. Uzavírá se hlasování a jakmile se to uzavře, tak se objeví číslo. A já to číslo každý týden v té parádě říkám.
1: Ano.
0: A já už teďka jako vím, že
1: to bude dobrý.
0: To bude prostě bomba.
1: Přátelé, já se dívám na Lukáška, připomínám jako dítě před vánočním stromečkem. Každý týden je z toho nadšený, takže díky za to, že hlasujete, díky, že jste toho součástí a rozhodně se těšte zítra. Ale nejenom zítra, teď bude Freebox, tak pojďme na něj.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Krásné odpoledne všem na 107 FM. Od mikrofonu zdraví, asi jste poslali podle hlasu moje maličkost Lukáš Bartl. A je to pravda, já to přiznávám, je to pravda, že ten příval energie tady bývá pravidelně okolo 17. hodiny, ale prosím vás, taky jako by jsem člověk z masa a kostí. Není to tak, že by i Lukáš Bartl měl 365 dní v roce 100% super náladu a furt jenom chichy, kacha a úsměv na tváři. Naopak jsou dny, kdy jdete do té práce, všechno máte na těch zádech, jak obrovský kámen, tlačí vás to k zemi, špatně se vám dýchá, a ráno se vám zlomil kartáček, utrhla se vám tkanička, prostě zvohli jste si klíč od schránky. Takový ten jakoby super den a vy přesto všechno musíte v 17 hodin přijít do rádia a říct krásné odpoledne, jsem tady a pojďme se usmívat. Někdy je to náročnější, ale není to teďka stížnost. Je to spíš jakoby radost z toho, že tuhle práci můžu dělat. A věřím, že i spousta z vás má práci takovou, ve které se odreaguje od toho, co ho trápí doma, anebo naopak, doma se pak odreagováváte od toho, co vás trápí v práci. Ať je to tak nebo tak, Free Radio hraje všem dobrým lidem, všem, kdo ladí 107 FM a taky všem, co budou aktuálně vybírat muziku společně se mnou. Já si beru na starosti první dva hity, Dubs, Nelly Furtado, Furtado, už jsem se na to xkrát ptal, je to prostě Furtado, není Furtado. Torture of the Heart, krásná spolupráce z kanadské spolupráce, jak jsem říkal, z Dubs. A k tomu ještě Felixien Cascada, to je zase taky spolupráce, ale ta už není z Kanady, ale z Německa. První dva hity jsou na mě, Torture of the Heart a Boy You Turn Me, další muzika bude už na vás. Jako vždycky, vybírejte na sociálních sítích, na Facebooku nebo taky v naší aplikaci, kdybyste chtěli pokecat, volejte studio 790 107 107. Z mé strany vše připraveno, na hodinách 17.08, nejvyšší čas, je tu Freebox.
1: Free Radio, hudební

Nahoru dolů, nahoru dolů, upside down. Frixen, Kaskáda, Boju, Tormy, 15. minuta po 17. hodině. Nádherné odpoledne všem na 107. A já už tady vidím, jak to skáče. Vzkaz přes internet, první vzkaz taky přes aplikaci, no už to tady bude. Mám tady pozdrav, který posílal Ivoš. Ivoš to napsal krátce, ale krásně. Nazdar ušáku. Tak už tady jako získal maličkej bod ode mě. Ahoj Ivoši. Nazdar ušáku, dneska v práci celkem pohoda, moc se netrápíme, ale hodiny potřebujeme popohnat. Nemůžeš nám prosím tě pomoci muzikou, hoď něco od podlahy, nějakou starší vypalovačku, ať se pobavíme a ať to utíká. Díkec, zdarec Free Radio, zdarec celý Brno, Ivoš. Ivošek, s pozdravem, já jsem si říkal něco takového jako dobrýho, jako pro všechny, jako známýho a ještě k tomu starýho, dopadlo to takto. Takže 16. minutka po páté, Freebox na Free Radio, dáme si House of Pain, přátelé. House of Pain, Jump Around všem pracovníkům, pracujícím, všem zaměstnancům, všem makáčům a taky všem, co u té práce ladíte Free Radio. Užívejte Freebox.

0: Tak co vy na to? To byly časy, stará dobrá, kvalitní muzika. Já si myslím, že House of Pain, Jump Around, že to znají úplně všichni, ať už z večírku nebo z vánočního večírku, z party nebo z narozenin, to je jedno z klubu. Zkrátka mega známá pecka. Teď už ale další věc, mnohem novější, a to je Mikolas a Trips, Hard to be Humble. No pojďme na to! Další vzkaz je tady od Gigi. Ahojky Lukajdo, hlasuji poctivě a věřím, že moje oblíbená pecka bude v top 10. Chtěla bych moc poprosit o Mikolase, Hard to be Humble, a bude to pro tebe, pro Kýťu, pro všechny modrobílé, kteří dnes fandí pouze na dálku. Díky moc, Gigi. Já taky moc krát děkuju. Krásný vzkaz.
1: Pošli svůj vzkaz do éteru Fríčka právě teď. Hrajeme i podle tebe na www.facebook.com/FreeRadio.
2: Nastraš uši, tahle novinka si zaslouží.

0: Největší porce hitů napsání Freebox na Free Radio. Krásné odpoledne od mikrofonu přeje Lukin. Za půl minutky už půl šesté. Připravujeme informace z dopravy a omrkneme taky počasí. Z dalších hitů Dale Dale, Mark Korn a Semitu. O další kousek se postarají JP Cooper a Astrid S. Nádherná letní pohodovka Sing It With Me. A k tomu opět horká novinka Wiz Away a Ina. Za malý okamžik pokračujou songy na přání, teď ale rychlý pohled na silnice. Je tu doprava.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Začínáme komplikacemi na příjezdu do Telnice, buďte opatrní směrem od Brna, takže z Brna na Telnice havarovala tady dvě osobní auta, na místě je blokován jeden jízdní pruh, buďte opatrní. Na Bohunické ulici v Brně je to u křižovatky s ulicí Teslovou, tady bourala dvě osobní auta, projíždí se s omezením. Merhautova ulice u křižovatky s ulicí Černopolní, tady bourala další dvě osobní auta, projede se s omezením. Na Brněnsku mezi Březinou a Ochozem u Brna havaroval cyklista, opět projíždíme s omezením. Na příjezdu do Brna buďte opatrní také na Vídeňské ulici. Směrem od Pohořelic na úrovni Modřic bouralo osobní auto s motorkou. Počítejte se zdržením v kratší koloně. A ještě jedna komplikace, která se bude týkat hlavně těch, co míříte na Černovickou, Děvkovského ulice u křižovatky s ulicí Černovická. Tady se srazilo osobní auto s nákladním autem. Počítejte opět se silným provozem a také s kratším zdržením. Máme tady ještě jednou upozornění, a to dálnice D1 194 a 0,5 km u Brna ve směru na Vyškov. Tady stojí v přerušované koloně odstavený karavan, dávejte tam prosím prozor. Intenzita provozu v centru Brna, jak jsem říkal, velká kolona aktuálně Žarošická, takže na Vinohradech opravdu velkou trpělivost. Vypadá to, že se nám to táhne už tak někdy ten horizont zhruba, ještě těsně před úrovní s Blatnickou ulicí. Každopádně na Žarošické opravdu zdržení pokračuje. K tomu Gajdošova ulice, kratší kolona i na Táborské. Vidím tady kolonu na Jihlavské ulici a kolíště, které vás zdrží minimálně na 10 minutek. Aktuální zprávy z dopravy jsou za námi, pokud máte cokoliv nového nebo máte přesnější informace, využijte dopravní linku Free Radia nebo naší aplikaci. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Brno hlásí aktuálně teploty mezi 29 a 30. Zbytek večera tady vidím bez deště, bez přeháněk. Bouřka by taky přijít neměla. Kolem 8. večerní příjemných 22 až 24 stupňů a nejnižší noční teploty dnes v noci okolo 14 stupňů. Zítra během dne po celý den sluníčko, nebe bude bez mráčku, teplotní maxima 30 až 32 stupňů Celsia a zítřejší noční teploty okolo 12 stupňů.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
1: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na

0: myslím, že takhle nějak by měla vypadat pohodička u Frýčka. Doufám, že to cítíte stejně. Doufám, že si užíváte tuhle pohodovou atmosféru. Freebox na Free Radio, 9 minutek po půl šesté. No a teď? Teď už další vzkazy, další objednávky. Je tady prostor přímo pro vás. Mrkneme se na telefonní linku Free Radia. Kdo pak se dovolal? Halo, halo, kdo je tam?
1: Honzo Bernard, Luky, nebuď zdrav.
0: Honzo, buď zdrav i ty. To je krásný pozdrav. Jsem dlouho neslyšel. Buď zdrav. Dneska každý samý čus a čau a čusan, rozumíš, jo? Buď zdrav.
1: Já jsem stará škola.
0: To je, no, to, výborně, správně. Honzo, jdeme za muzikou. Jaký hit dneska vybereš a komu zahrajeme?
1: Hele, chtěl bych tě poprosit o novinku z parády Limoncello od Lucenza. Já věřím, že tahle novinka teďka zabuduje v parádě. Rád bych to věnoval, protože jsem se dozvěděl, a to jsem se dozvěděl právě z Free Radia, že je dneska mezinárodní den leváků, mezi které se samozřejmě řadím i já, takže bych rád zahrál tuhle písničku pro všechny leváky, samozřejmě pro moje holky Sovču, Vikču, mou ženu Zdeňku a samozřejmě pro tebe. Jestli můžu ještě něco dodat, doufám, že tato novinka zaboduje a že teďka to číslo bude taky takové celkem, co nás všechny překvapí. Minule si skončil na plicní a vidím, že jsi z toho onemocnil, tak doufám, že teďko to zlý nebude.
0: Já děkuju, díky moc, Honzi. Obsáhlej vzkaz, dozvěděli jsme se všechno, co jsme potřebovali. Já jsem rád, že takhle pozorně monitoruješ hitparádu, že máš přehled o Free Radio i celkem o mém zdravotním stavu, za to se jako moc omlouvám. Já tím, jak mám hodně moderovacích akcí.
1: Posloucháme, hlasovali jsme jak blázni, tak doufám, že dneska, že, nebo v pátek, což je zítra, že to bude divoký.
0: Já už jsem nakukoval, právě jsem to nevydržel, včera večer jsem nakukoval, dneska jsem to prozrazoval na předávačce a jako roste to tam jako houby po dešti. Chtěl jsem se zeptat, ještě než se rozloučíme a než si dáme limoncello, taková jedna jako soukromá, jako hodně otázka na tělo. Můžu ti říkat, jako, že jsi jako levák, jo? Tak prosím tě, já to nemůžu tak jako do rádia mezi nama. Můžu se zeptat, kterou rukou
1: si vytírám, můžu, že jo?
0: Ne,
1: tak na tohle nebudu odpovídat na tohle odpovídat.
0: Já jsem se chtěl
1: mluvčí,
0: zeptat, kterou rukou...
1: Ale on si říká, že píší rukou přímo od srdce, ale to si možná slyšet nechtěl.
0: Chtěl jsem slyšet, kterou rukou držíš škrabku na brambory, že ona je přece
1: dělaná
0: palcem proti a
1: nevím,
0: já...
1: Já to zjistím a až příště zavolám, tak ti to řeknu, jo?
0: Moc neškrabeš brambory, že?
1: Moc ne, hele.
0: Honzo, děkuju za pokec, posílám ti muziku, měj se nádherně, ahoj.
1: Taky děkuju, hezký večer, ahoj.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Dobrý energii.
3: Energii s tou nejlepší taneční muzikou.
2: Free Radio 107 FM.
4: Všechno, co

0: Znakem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
2: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.

0: Free Radio.
1: 17. hodina, 55. minutka, dámy a pánové, za námi Bingo Players a jejich neskutečná energická bomba Rattle. Po tom, co jsme tady měli Rattle, ani nebudeme moc zpomalovat. V dalších ukázkách je totiž horká novinka Waterman Bam Bam, tedy Olaf Basovský, ovšem v nové verzi a v novém kabátě. T-Suga, Airach, Olaf Basovský, Waterman Bam Bam. Těšit se můžete taky na Milk & Sugar a Vaya Con Dios, hej na na na. A do čtvrtečního odpoledne poletí taky Zack Noel a Sean Paul. Největší porce muziky na přání pokračuje, ladíte Free Radio 107 FM, Lukin s vámi, samozřejmě, jako obvykle v tomto čase. Všem přeju hlavně příjemný poslech a super naladu. T-Suga, Milk & Suga a taky Zack Noel, to vše právě teď na 107 FM. Hezké odpoledne!
0: Free Radio, Free Radio, Free Radio 107 FM.

0: 6 minutek po 6, dámy a pánové, jdeme na to! Další objednávky, další vzkazy, další telefonáty, další informace, další přání. Ano, hrne se to sem k nám směrem do studia Free Radio, což je dobře. Máte velkou pochvalu za aktivitu a taky za výběr muziky. Je to nádherná spolupráce mezi rádiem a našimi posluchači. Teď prostor pro někoho z vás. Linka je volná 790 107 107 a my se ptáme, kdo je tam. Halo, halo.
1: Hartej Pavel, naposled volám v tomhle týdnu.
0: Pavele. Pavle, ahoj, je to pravda, ahoj. Je to zásadní informace, v tomhle týdnu už jako všichni dneska voláme naposled, ale řekl jsi to hrozně hezky. Dneska poslední Freebox, zítra přátelé hit paráda 107. Fríčka. Teď ale zpátky do dnešního Freeboxu. Pavle, jak se máš?
1: Já se mám dobře, hele, jak jsme se tady spolu bavili, je potřeba to říct posluchačům, že jsme si zavzpomínali na starý časy trochu.
0: Ano.
1: Věrní posluchači budou vědět, když se řekne zakázané ovoce. To, dámy a pánové, to bylo něco, kdo to nezná z těch mladších, jako kdo to ještě, kdo se připojil k prírodině teprve nedávno, tak to se hodně přišli, to byla revoluce. Po 10. hodině samozřejmě.
0: Tak, byl to pořad tady u nás na Free Radio, který se vysílal pravidelně. Bylo to po 10. hodině večer. Vždycky to bylo vysíláno v párech, tedy ve dvou. Většinou kluk holka a většinou já a někdo další. A myslím si, že jsme probírali takový témata, který tady v tuhle hodinu nikdy probírat nebudeme. Takže
1: je to škoda. Řekněme si, je to škoda.
0: Je to škoda. Jako i já občas tak jako si zaspomínám a zastaskne se mi po těch pořadech, které už jakoby nejsou nebo neexistují. A kdo ví, hele, vrací se móda, vrací se styl v nábytku, člověče, teď jsem viděl nějaký novinky, vypadá to úplně stejně, jako u babičky před 30 rokama na Vánoce, ale prej to je novinka. Takže
1: vrátí zakázané ovoce.
0: Třeba se vrátí i zakázané ovoce, budeme v to doufat. Teď ale prosím tě, ještě než se vrátí zakázané ovoce, musíme se vrátit zpátky do Freeboxu, už 8 minutek po 18. vybíráš další píseň. Co to dneska bude?
1: Ameno, je to takové skoro, jako bych řekl, klášterní, takový, jako že to ameno, jo, ty přesné ručičky, tak si vymodlíme to zakázané ovoce, tak aby to mělo nějakou jako návaznost.
0: Perfektní. Gabry Ponte, Marnik, Roberto Molinaro, skladba Ameno, já už jsem to tady prozatím připravil a ty nám ještě řekni, komu zahraješ.
1: Hele, já to zahraju mně a tobě, to je jistota, vždycky, jo. A dneska to zahraju těm nejvěrnějším, nejlepším a nejstatečnějším, to je Free Rodina. Tak do toho, rodino, ono to vrátí, věřme to.
0: Věřme v to, doufejme. Díky moc, Pájo, za pokec. Díky za přínos dobré energie do našeho vysílání. Posílám ti Ameno a zase někdy příště spolu tady v éteru Free Radia. Díky moc, ahoj.
1: Díky, nadar.
0: Čau, čau. My jedeme dál, Freebox pokračuje.
2: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí. Lučens.

20. minutka po 18. hodině večerní, posloucháte Freebox na 107 FM. Ve Freeboxu před námi další objednávka. Tentokrát budeme zdravit do gastronomie. Píše tady Fanda, napál to pro všechny kuchaře, takže pozor na to. Ahoj Luky, ahoj Fríčko, napál tam prosím tě pro všechny kuchaře něco rychlejšího. Ladím od začátku a málem jsem u toho usnul. Výběr nechám na tobě, hlavně ať to tepe a ať to v práci utíká rychleji. Mám to tady dneska nějaký dlouhý. Kolega nedošel, na všechno jsem sám a budu to muset uklízet až do půlnoci. Doufám, že jste všichni happy, já to s tou písničkou nějak přežiju. Hlavně ať to žije. Měj se Fanda. Fando, díky moc, posílám ti pecku, kterou vím, že kdysi ráno vybírá, jsou to Wilkinson a taky Tom Kane. Takže rychlá bomba do gastra pro všechny kuchaře, kuchtíky, pomocné kuchaře i kuchařky samozřejmě. A k tomu další vzkaz, tentokrát z aplikace Free Radia. Zdarec Lukášku, zdraví Michal Bajkeros, Líšeň, dneska chci zahrát Klas, Sadness. Věnování je pro tebe, děkuju moc. Chtěl bych všechny pozvat na zítřejší jízdu na bruslích a na kolech a tak dále. Sraz je naproti Lidlu, ulice Věvkovského, sraz 19.30, odjezd 20.00. Michala, my to víme. Michala, my to vysíláme, ale děkujeme za připomínku. Za okamžik taky od Michala Klás a bomba Sadness. Hezké odpoledne. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Minutka a půl schází do půl sedmé. O půl sedmé jsou pro vás připravené informace z brněnské dopravy. Mrkneme se na počasí a taky se podíváme na další hity. Gratulace k svátku, pozor na to. Alena, Alenka, holky slaví dneska svátek, takže všechno nejlepší. No a ve čtvrtek 13. právě pro holky novinka Chasing Light a Raynox. Holkám tady k svátku ještě jednou všechno nejlepší, posílám tam tuhle tu horkou pecku, kterou vystřídá Jay Hardway a jeho Vibes. A další skarbu dneska vybíral Roman, napsal mi tady vzkaz. Zdarec chlape, já už mám dneska hotovo, jedu přes město, kolona sice není, ale... Chtěl bych i pro sebe song, to je tak zvláště napsaný, chtěl bych i pro sebe song, hoď tam komu si Jira, komu si Bala, zduř. Tak my děkujeme, děkujeme za objednávku. Freebox na Free Radio, songy na přání pro vás, pro někoho z vašich kolegů, pro rodinu, pro kamarády, babička, dědeček, ségra, brácha, rodina, kam chcete, posíláme tam další muziku a taky dobrou náladu. Teď ale slíbená doprava, vyrážíme na silnice.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Mrkneme se na informace, některé veselé, některé neveselé. Na příjezdu do Telnice směrem od Brna havarovala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. V Brně v Bohunické ulici u křižovatky s Teslovou tady bourala dvě osobní auta, projíždí se s omezením. Brno Merhautová ulice u křižovatky s ulicí Černopolní tady bourala dvě osobní auta, opět projedete s omezením. Na příjezdu do Brna po Vídeňské ulici ve směru od Pohořelic dávejte pozor na úrovni Modřic, tady bouralo osobní auto s motorkou. Počítejte se zdržením v kratší koloně. Další zpráva, Brno Hněvkovského ulice, u křižovatky s ulicí Černovická, tady se srazilo osobní auto s nákladním autem, počítejte se silným provozem a také s kratším zdržením. Další informace už tady nemám, některé informace zmizely, takže byly dořešeny, no a podíváme se ještě na intenzitu provozu, kde nám zůstávají viset kolony a kde naopak zmizely. Aktuálně se nám celkem uklidňuje už Kněžská ulice, na Kněžské potkáte kolonku tak maximálně na 3-4 minuty, podobně 3 až 5 minutek ztratíte ještě na Jihlavské ulici směrem do centra. Kratší kolona je aktuálně ještě u Zvonařky a počítejte s kratší kolonou taky aktuálně na ulici Koliště. To by mělo být z těch kolon v Brně aktuálně vše. Ještě jednou šťastnou cestu s Free Rádiem. Pokud máte novinky, využijte aplikaci nebo volejte na dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Teploměry Free Rádia na 29 stupních Celsia, to je teda aktuální teplota, k večeru to bude pomaličku, ale hodně pomaličku dolů. Večerní teploty 22 až 25 stupňů, západ slunce dneska těsně před čtvrt na 9, tedy minutku před čtvrt na 9, no a večerní teploty a noční teploty pouze okolo 14 stupňů Celsia. Zítra podle meteorologů opět nebe bez mráčku, očekáváme dopoledne jasno, odpoledne jasno, bez oblačnosti, takže po celý den slunečná obloha, no a k tomu maxima 30 až 32 stupňů Celsia. Zítřejší noční teploty okolo 12. Teď už ale zpátky do Freeboxu, pokračují songy na přání, od mikrofonu zdraví Lukin a přeju vám hlavně pohodu, dobrou náladu a vaši oblíbenou muziku. Vybírejte!

0: Free Radio. Burza práce.
1: Burza práce nabízí volnou pozici přípravář nebo přípravářka v kuchyni.
0: Free job.
1: Náplní práce, příprava surovin a jednoduchých pokrmů ve spolupráci s kuchaři. Čisté a klidné pracovní prostředí, žádný zbytečný stres, směny, sobota až středa od 6 do 14.30, čtvrtky a pátky jsou volné. Požadavky, znalost češtiny alespoň na úrovni B1, B2, fyzická zdatnost, práce je převážně ve stoje, zkušenosti s přípravou jídel jsou výhodou, ale ne podmínkou. Pozice je vhodná i pro absolventy nebo osoby bez předchozí praxe. Nabízí plný úvazek, plat 30 tisíc měsíčně, po zaučení až 35 tisíc měsíčně plus zákonné příplatky za práci o víkendu. Stabilní zaměstnání v rodinné firmě s dlouholetou tradicí a obědy zdarma každý pracovní den. Více podrobností a hlavně důležité kontakty najdete na freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: A pokud byste chtěli podobně inzerovat svoji nabídku práce nebo brigády, tak nám informace pošlete na práce@freeradio.cz a my se postaráme o to, aby vaši nabídku slyšelo minimálně celé Brno.
0: Free job
2: na Free Radio.
3: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Jay

0: si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězství.

0: klikala muzika. Nejoblíbenější hity na vaše přání, Freebox na Free Radio. Ano, pravidelní posluchači vědí, nepravidelní posluchači možná nebudou znát úplně přesně ten harmonogram. Freebox vysíláme pondělí až čtvrtek, vždy v čase 17 až 20. Teď tedy krátce po 6:45, další vzkazy, další objednávky. Mám tady krátký pozdrav ještě od Michala. Michal Frej, zdravím ještě jednou. Já jsem úplně zapomněl popřát všem Alenkám všechno nejlepší, hlavně holky zdravíčko. Takže Alenkám, Alčám ještě jednou všechno nejlepší, pokud máte kolem sebe nějakou Alču, nezapomeňte, ať je to rodina, kolegyně nebo někdo z blízkých přátel, tak určitě pogratulujte. No a hned na to navážeme další objednávkou. Mám tady vzkaz od Adama. Luke, víš, co mě dneska napadlo? Vzpomněl jsem si na starou pecku Freestyler. Mohl bys to prosím tě zahrát? Je to s věnováním hlavně pro celé vaše rádio. Zdarec a díkec, Adam. Adame, my ti moc krát děkujeme za celý tým Fríčka. No a teď další oblíbená zpátečka.
1: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Fríčka.

Krátce před 7 hodinou večerní, další vzkazy a objednávky, k tomu taky ještě krátký komentář k dopravní situaci. Zmizely nám tady některé velké komplikace, uklidila se nám celkem ta situace okolo dálnice D1. Stále nám tady zůstává viset ale informace ze 176,5 kilometru. Dávejte tam pozor na porouchané osobní auto na krajnici D1, 176,5 kilometr ve směru na Brno. Dávejte pozor na porouchané osobní auto. Jenom krátká připomínka té situace na dálnici, teď ale zpátky do Freeboxu, před námi totiž velká sestava. Salvator, Mancuso a Fry Schwimmer a taky René, novinka Ricochet. Monička vybírala další písničku do dnešního Freeboxu. Lukášku, zdravím tě do studia Freerádia. Chtěla bych pro sebe a taky pro kamarádku Leniu zahrát Justina Biebera Somebody. Máš tam prosím tuhle skladbu. Kdybys náhodou neměl, vyber něco jiného a obě moc děkujeme. Holky, holky, je to v pohodě. Čirou náhodou tuhle písničku miluje taky moje sestra, tak náhodou, kdybyste ladili v Německu teďka Free Radio, tak ho pozdravujte, zdravím ségru. Justin Bieber připraven, holky, moc krát díky za objednávku, no a k tomu ještě Sia a Sean Paul. Ať to hraje, ať se vám krásně poslouchá dnešní Freebox, pokud máte chuť na jinou skladbu nebo chcete zahrát pro někoho druhého a udělat mu radost, objednávky posílejte buď do aplikace, nebo taky na studio@freeradio.cz, na sociální sítě, anebo rovnou volejte 790 107 107. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Box na Free Radio.
1: Čas letí, čas kvapí, čas běží. 5 minutek po 7 hodině večerní, teď už skoro 6 minutek, dobře, abych to dal co nejpřesněji. Stále posloucháte Free Radio na 107 FM, nebo taky přes internet, nebo i v naší aplikaci. Od mikrofonu zdraví Lukin a ladíte pokračování Freeboxu. Před námi 3

0: Třetina, tedy poslední freeboxová hodinka, kterou odstartujeme duem ze Spojených států. Sophie Tucker právě teď, novinka Barcelona připravena. Na to navážeme další objednávkou, je tady pozdrav od Markétky. Markétka napsala, Luky, dneska mám fofr, nestíhám vůbec nic. Když bude chvilka, nahoď mi tam Zoo od Shakiry, budu doma uklízet, děkuju a mějte se krásně, Markétka. Markétko, tak i pro tebe k domácím pracem za okamžik. Shakira se skladbou Zoo. Díky za objednávky, díky za výběr muziky a přeju všem krásný podvečer.
1: Free Radio. Hudební

0: Sophie Tucker, novinka Barcelona, skladba, pro kterou můžete hlasovat i v hitparádě 107. Frýčka, ovšem pokud se vám tato skladba líbí, pokud ne, hlasujete automaticky pro někoho jiného. Z jedné IP adresy můžete každý den poslat celkově 10 hlasů do hitparády, no a druhý den zase a pak zase a pak zase. Tak držím palce těm nejlepším, zítra se rozvíme, jak celá hitparáda 107. Frýčka dopadne po týdenním hlasování. Teď byla na řadě Shakira Zoo, ale nepsané pravidlo ve Freeboxu je to, že volající mají přednost, aby nemuseli čekat tak dlouho, než odehrajeme všechny vzkazy, které přišly předtím, takže na lince s námi někdo z vás. Kdo to bude? Haló, haló?
1: Haló, haló, ahoj, tady Evička a mám radost, že mám přednost s Shakirou.
0: Evička. Kdyby tě slyšela kolumbijská kráska, jak se jí tady smějeme, že jsme ho předběhli jak ve školní jídelně státském normálně. Na začátek fronty, nevadí, já myslím, že Shakira by to pochopila. Tak, teďka prosím tě, ale k tobě, ty říkáš, letím odkud, kam jdeš, odkud jdeš?
1: Prosím tě, jedu z Hockney, pouštím Frýčko, klasika a ještě předtím jsem na konci své pracovní doby viděla váš příspěvek na Facebooku a hrozně mě to potěšilo, protože to zatmění sluníčka fotil můj kamarád a zároveň kolega, s kterým zpracujeme, tvoříme tady tu stránku, kterou vy jste sdíleli, takže jsem hrozně potěšená, že Frýčko je propojený s něčím, co tvořím já taky. A je to paráda, tak jsem nadšená, tak ho nevolám, i když jsem teda neposlouchala, proto ten výběr muziky a nejlíp nějaké šílenější, nechávám na tobě, Lukášku.
0: Dobře.
1: A když už tady tak melu, tak já bych to ráda poslala rozhodně Honzíkovi, skvělýmu fotografovi, který opravdu fotí úžasné fotky, můžete se mrknout tam, když kliknete na ten odkaz toho Frýčka. A dál pro koho? Jo, určitě pro ty dva. Pro ty dva, jak to mám říct, no, lumpy, co už zase chlastají po práci v Německu, nebudu jmenovat, oni moc dobře vědí, kteří
0: jasně,
1: to jsou.
0: Jasně, ví to, dobře, ví, ano, do hezky jsi to řekla, ano, pokračuj.
1: No, potom pro tebe, Luky, taky už to máš, jo, za chvíli za pár, zítra bude hitparáda, tak na to se taky těším. A no a všem, ať si užijem pěkný víkend, budou vody v Brně, tak třeba se tam sejdeme, já tam určitě zaskočím se mrknout, pak se mi to líbí, tady ta tradiční ta krojová zábava a tak zatrsáme na svoboďáku. No a tak pro všechny, co včera koukali na to zatmění sluníčka a fotili a že se jim to hodně povedlo, ty potečky některý pak stojí za to skouknout, no.
0: Tak a kdyby vám teďka bylo líto, jak to Evička vychválila, tak se mrkněte na náš Facebook, je to tam!
1: Je to tam, mrkněte, je to fotka mýho kámoše, hrozně jsem ráda, moc jsem mu fakt povedla, včera jsem mu už jsem mu gratulovala k té fotce, on je fakt opravdu moc šikovnej, takže tak.
0: Samý super zprávy, Evi, já ti moc krát děkuju, prosím tě, jezdí opatrně, krásná pozvánka taky na ty hody, miluju tyhle ty akce, jakákoliv společenská akce, kde je zábava, muzika, tak to mám rád, jakože to je takový naše společenský vyžití. Když se utrhnou, tak se tam objevím taky, zveme tam i všechny Frýčkaře samozřejmě, zdravíme kluky do Německa.
1: Dáme po kalíšku, Luky, pojď.
0: Jenomže víš, pojď, jak to je, já se bojím toho kalíšku, mně by se taky mohlo stát u toho prvního kalíšku, že si jich dám 9 třeba, víš, tak já bych potom...
1: Stejný problém, někdo nás odtahne, dobrý.
0: Vždycky u toho prvního kalíšku je to jako s úsměvem, ale potom ten zbytek, to je pak divočina. Dívej, nějak to dopadne. Já jsem rád, že sám tuhle akci připomněla a taky jsem rád za to, že mám teďka volnou ruku a můžu ti poslat krásnou šílenost. Jsou to Vigilant a Thamesway. Zbytek za okamžik, jo? Poslouchej pozorně.
1: Krát, díky,
0: Luky. Taky děkuju, měj se krásně, ahoj. Přátelé, tak to byla Evička, takový jakoby, jak to popsat, takový jako lidský sluníčko, to slyšíte v tom hlase, to je člověk, který je stoprocentně vždycky nadšenej, stoprocentně prostě s úsměvem, ta holka, já jsem mu snad nikdy neviděl naštvanou, ať se děje, co se děje, tak má takovej ten laskavý přístup ke světu a navíc se srdíčkem na dlaní. Takže Evi, já ti moc krát děkuju za další telefonát, za pokec, rádi jsme tě slyšeli a tohle je taneční petarda, která doufám, že potěší nejenom tebe, ale taky naše posluchače. Hrajeme.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Nejlepší taneční stanice široko daleko. Free Radio 107 FM, každovečerní Freebox, teda kromě pátku, každovečerní během týdne. V pátek potom není Freebox, v pátek ladíte hit parádu 107 Fríčka. Už zítra, přátelé, už zítra po 16. hodině startujeme, tak doufám, že budete u toho. Do 16. hodiny můžete hlasovat a ovlivňovat pořadí v hitparádě. Teď ale objednávky a přáníčka z Freeboxu, za malý okamžik taky Lukyho vtípek, ale ještě stíháme jednu žádost z naší telefonní linky, takže přesunu na telefonáty. Kdo je tam? Halo, halo?
1: Halo, halo, Leňa.
0: Leňo, krásný večer. Leňo, prosím tě, jak se máš?
1: V rámci možností dobře.
0: Výborně. Kdy jsi byla naposledy na koupališti?
1: Ježišmarja, před týdnem.
0: Jaký to tam je v dnešní době? Já jsem dlouho nebyl. Ceny, lidi, co na to říkáš?
1: No hele, já jsem byla v Ústopečích a musím konstatovat, že to super koupák. Super cena za celodenní vstupný. Úplně jako na pohodu. Byli jsme tam jednou, kdy tam bylo méně lidí, jak byly ty vedra, tak tam bylo vícero lidí, ale i tak se to dalo, takže za mě super.
0: Skvělý, já jsem potřeboval akorát nějaký tip na koupák, protože já jsem vlastně letos ještě nesmočil plavky, vlastně jo, jednou jsem na Třeboňsku smočil plavky, to byla taková jenom rychlá koupačka, ale jinak jako absolutně nestíhám a zajímaly mě právě ty názory jakoby lidí, jestli chodí na koupáky, stíháte to vůbec o prázdninách, nebo jenom s dětma, nebo jenom bez dětí, nebo jenom s kámošem a tak dále, takže moc krát díky za tento krátkej referát právě o Hustopečích. Tak přátelé, když koupák, tak Leňa posílá tip na Hustopeče, tam to peče, tak si to užijte, no a teďka dáme další výpečky se zelím, ne, to mě napadlo, protože...
1: No výpečky se zelím, no... nech toho děláš
0: mě chutě. Já vím, ale to jsou jako repíky Fetyho Pilou a Fety Pilou, streamer, youtuber, asi víš, kdo je Fety Pilou, takový ten divoký klukčina s tou parukou a on má písničky a on když zařve výpečky, tak Dav zařve se zelím, takže výpečky se zelím, výpečky se zelím. Takže jaká sranda, já jsem zase vzpomněl, nevím proč, nedávno jsem viděl na YouTube nějaký video Fety Pilou, zdravím, ahoj kámo. Teď ale další informace od tebe, my čekáme na písničku, kterou vybereš ty sama a teď máš právě ten prostor. Tak co to bude?
1: Tak bude to Swedish House... Dobře, tak ještě jednou nádech výdech. Swedish House Mafia, Greenhouse.
0: Ano, výborně.
1: Je to moje srdcovka. Mám tu písničku strašně ráda. Vím, že ji máš rád i ty, že si teda dlouho neslyšel.
0: Pravda.
1: Tak ji teda zahrajeme a zahrajeme ji pro všechny tričkaře a všechny super lidičky.
0: Řekla jsi to hrozně hezky, řekla jsi to hrozně hezky. Takhle to má vypadat, přátelé, tohle můžu vysílat každý den. Takže každý den 107 FM, songy na přání 17 až 20 s Lukinem. Dneska Swedish House Mafia, Greyhound speciálně od Leni. Leňo, děkuju, přeju ti překrásný zbytek dnešního večera a doufám, že se uslyšíme zase příště. Ahoj.
1: Určitě, mějte hezky, Luky, a děkuju, ahoj.
0: Ahoj.

0: Lukyho vtípek.
1: Prosím vás, když vám v noci píšu opilá, tak se mě ráno neptejte, co to mělo znamenat. Já jsem z těch SMSek stejně překvapená jako vy.
2: Free Radio, Free Radio, moje denní dávka energie na 100.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Tvý rádio, 107,9.

0: Vynikala muzika. Freebox a Free Radio, samozřejmě největší porce muziky na vaše přání. Pokračujeme dál. Objednávka z telefonní linky XY je tady. Kdo pak je tam? Halo, halo.
1: Známá firma Tomáš Werner.
0: Tomášku, hezký večer. Jaká bude další skladba, to už necháme na tobě.
1: Zasnitě dneska to bude Jonas Blue Jack Rice.
0: Dobře.
1: Dneska bych to zahrál pro Michala Bajkerose.
0: Pro Míšáka, ať má radost, do Líšně.
1: Ano.
0: Super, super. Tak Míšáku, jestli posloucháš, tak od Tomíka Wernera dneska Jonas Bluejack a Pecka Rice. Tome, krásný večer i pro tebe, měj se hezky a díky za pokec.
1: Tobě taky hezký večer.
0: Děkuju. Ahoj, čau.
1: Ahoj.
2: Hrajeme podle tebe Freebox.
3: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Box na Free Radio.
1: Free Radio 107 FM a teď už závěrečná část čtvrtečního Freeboxu. Máme ty Freeboxy tak nějak za sebou, no uteklo to. Je to pár okamžiků zpátky, co jsem vás vítal na startu pondělního Freeboxu a teď už najednou šup, hop a je tady čtvrtek večer. Doufám, že jste měli dobrý pracovní týden, doufám, že ten týden probíhal dobře i ve vašem soukromém životě, no a taky doufám, že vás ty Freeboxy po večerech pobavili nebo naladili a nebo třeba dodali dávku energie. Každý z toho čerpá něco jiného. Teď ještě vyčerpáme poslední možnost vzkazů přes telefonní linku. Kdo je tam? Halo, halo?
2: Krásný podvečer,
1: tady
2: Karel.
1: Je tam Karel, Karel Karlsson. Karle, je to na tobě, co tady dáme nakonec?
2: Takže rozloučíme se jako s týdenníma freeboxama a doufám, že píseň bude na rozlučku jako taková stylová, ale těžko říct, mně to připadá, jako že to není špatný. O to knows friends, ale je otázka, co na to řeknou ostatní.
1: Mně se líbilo, jak jsi to řekl. Napadla mě jako o to knows friends, ale jako jestli se to bude líbit ostatním, to jako nevím. Karle, víš, co je dobrý? Že se to asi nedozvíš, jako, co na to ty lidi v tu chvilku řekli. Samozřejmě, my jsme občas jako moderátoři vystaveni takovým těm jako e-mailům a stížnostem a kdo to tam volá, proč to pouštíte a jako lidi někdy jako nenechávají ty věci být, ale když to vezmeme z toho profi hlediska, tak Freebox je tady proto, aby si mohl každý vybrat to svoje. Kájo, to tvoje dneska tady Otto Knows Friends, já chválím za výběr tohoto songu, jenom řekni, komu zahraješ a já pouštím.
2: Takže ty jsi spokojený, takže to by se to líbit bude, no a kemu se to líbit nebude, ti ostatní, no tak ať si to vypnou, nebo já nevím. No.
1: Takový to lidový pořekadlo známe všichni, komu se to nelíbí, ať si políbí. Znáš to, ne?
2: No, tak... Ano, znám, no.
1: Tak nebudeme tady používat nějaký zprostárny, nebudeme učit malý děti mluvit prostě, to určitě ne, ale přátelé, každej podle svého jakoby šálku nebo každej podle své chuti. Teď Otto Knows Friends, já ti děkuju, Kájo, super večer, měj se nádherně a zase někdy příště tady na Free Radio. Ahoj.
2: Děkuju, měj se pěkně, ahoj.
1: Otto Knows. Daniel O'Donnell, kdo poslouchá pravidelně Free Radio, tak ví dobře, že ten člověk vystupuje pod přezdívkou jako D.O.D. A D.O.D. pozval do studia zpěvačku Izzy Bizu. Tohle je

0: jako poslední skladba z našeho Freeboxu tady bude Oumy a taky Felix Jen. Starej dobrý cheerleader. Krásný zbytek večera přeje aktuálně od mikrofonu Lukáš Bartl. Mějte se fakt jako suprově, mějte se hezky, užívejte si to super počasí, nejsou to úplně čtyřicítky, nemáme taky propršený půlku léta nebo propršený odpoledne, propršený večery. Takže opravdu užívejte, žijte naplno, laďte Free Radio a zítra, pozor, zítra hit paráda 107 Fríčka. Budu se těšit. Co budu se těšit? Já se těším už teď. Mějte se parádně. Zítra zase spolu. Čau.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM. If we'll be friends, friends, friends, friends, friends.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
3: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio 107.

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Dobrý energii.
3: Energii s tou nejlepší taneční muzikou.
2: Free Radio 107 FM.

0: Samo!
1: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?

0: Zpátečka Frýnádia.
1: Zpátečka Frýčka. 2004.
2: Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl?

0: nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Účkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.